0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
3: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: darovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
2: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.

0: levnězčiny.cz.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
2: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
6: firmanazážitky.cz.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
8: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
10: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Ostravo.
1: Hledáš práci, co má tempo, ale zároveň jistotu? Primark otevírá v Avionu a hledá prodavače a prodavačky do nového týmu. Bo u nás máš stabilní práci, férové podmínky a partu, na kterou se můžeš spolehnout. Mrkni na Primark kariéra a přihlaš se ještě dnes. Bo v Primark máš jistotu a tým, který tě podrží.
2: Housebrand Café, per favore?
3: Si, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
5: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
6: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
10: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve Fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
12: Jak jinými slovy řeknete nejkrásnější výhled a nejdelší himalajský chodník v Beskydech? Přeci stezka Valaška.
13: Kurňa, to je výhled. Stezka Valaška.
14: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
15: Dan Landa.
14: Mira.
15: Rybičky.
14: Migové.
15: Jdeme na hrady.
14: 8 hradů.
15: 8 víkendů.
14: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
15: Dan Landa.
14: Harley.
15: Tomáš Klus.
14: Single X.
15: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
16: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
14: Tohle není jen festival.
15: To jsou hrady. www.hrady.cz.
17: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
18: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
19: No včera bylo pozdě.
20: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
21: Sezakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
22: Blade Night Opava se blíží. Dejte si s námi pořádně do těla na inline projížďce noční Opavou. Startujeme už tento pátek ve 20 hodin z obchodního centra Breda Weinstein.
23: Breda Weinstein. Vaše srdeční záležitost. www.ocbreda.cz.
24: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
1: Blade Night Opava se blíží. Dejte si s námi pořádně do těla na inline projížďce noční Opavou. Startujeme už tento pátek ve 20 hodin z obchodního centra Breda Weinstein.
2: Breda Weinstein. Vaše srdeční záležitost. www.ocbreda.cz.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je Acema.
3: A co když potřebuju 20 milionů?
4: Řešení je Acema.
3: A 30?
4: Acema.
3: A 40?
4: Acema.
3: A 50?
4: Acema. Jde to i bez banky.
5: Hey, what's up, it's Rihanna.
6: I'm Harry. This is The Weeknd.
7: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovi.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Krásné páteční ráno, za chviličku 6. hodina a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Kolem ceny dálničních známek pro příští rok panuje zatím nejistota. Koalice avizovala, že je dál zdražovat nechce. Kabinet ale zatím neprojednal zastavení pravidelné valorizace. Část vládních politiků se obává, že ve sněmovně dostanou na podzim přednost jiná témata a zastropování ceny se nestihne tak, aby platilo už příští rok, což byl původní plán. Stát sníží podporu na výstavbu dostupného nájemního bydlení. Nově pokryje 75 až 85% celkových nákladů, přičemž přímá dotace klesne na 15 až 30%. Podmínky se liší podle regionu, nejvyšší pomoc získají strukturálně postižené kraje. Ministerstvo pro místní rozvoj na program vyčlení dalších téměř 6 miliard korun z evropských fondů. Zájem obcí a investorů však finanční možnosti státu dlouhodobě převyšuje. A pojďme znovu na fotbal. Mexičtí fotbalisté porazili na mistrovství světa Korejskou republiku 1-0 a se 6 body již mají jistý postup. V dalším ze zápasů Švýcarsko napravilo zaváhání z úvodního duelu a Bosnu a Hercegovinu přehrálo 4-1, když všechny góly padly až v posledních 20 minutách. Dvakrát navíc skóroval Johan Manzambi. To Kanada dala Kataru, který dohrával v 9 ještě větší debakl. Zvítězila 6-0 a navíc hat-trickem se blízkl Jonathan David. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: Insolvenční správce Liberty Ostrava žaluje bývalé členy představenstva. V žalobě na doplnění pasiv po nich žádá skoro 19 miliard korun. Mezi žalovanými je i bývalý majitel Gupta. Žaloba je podle něj zásadním milníkem v procesu vymáhání odpovědnosti představenstva za hospodaření podniku a způsobení jeho úpadku. A co nám na pátek slibuje předpověď? Na Moravě a ve Slezsku by mělo být většinou polojasno, přechodně taky oblačno. Na horách a ve vyšších polohách se objeví přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty se dostanou mezi 27 a 31 stupňů.
8: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Filipem. Snídaně
1: šampionů. Ano, jsme tady s vámi, tato trojice vás provede pátečním ránem, ahoj lidi.
2: Ahoj.
3: Ahoj. Krásné, páteční ráno.
1: To je bomba. Těšil jsem se, tak doufám, že i vy, a doufám, že se těšíte na další písničky, který pro vás máme nachystaný. David Guetta, Kid Cudi, Memory, s tím začínáme. Tak hezký páteční ráno. Hit Radio.

0: jiným odšpuntovat páteční snídaně šampionu na Hit Radio než touhle peckou. David Guetta, Kid Cudi, Memories, 6 hodin, 6 minut. Já teda nevím, jestli to máte stejně i vy, kdo ladíte, ale taky se v pátek na kolegy těšíte tak nějak víc. Já teda moc na vás.
1: Jakože víš, že vlastně už za chviličku odejdeš a budeš mít na dva dny klid.
0: No, u nás je to spíš o něčem jiným. My tady máme totiž takovou věc, tradici, na kterou jsme si zvykli, že bez ní pátek neexistuje. Je to věc, kterou děláme každý pátek, a to je, že si objednáváme snídani.
1: Je to ta
0: jedna specifická věc, která se děje tady u nás ve studiu, takže proto se těším na vás a proto se těším, až se skvěle nadlábnu.
1: Mně je jasný, že ten pátek a celý ten víkend budete nějak jako přežívat horko, který má být, ale zajímá nás, jaká právě jiná specifická věc vás dneska nebo přes víkend čeká, co jindy třeba neděláte.
0: Něco speciálního, co opravdu je taková ta páteční tradice nebo víkendová, jak říká Jasmin.
1: Co budete dělat nebo co musíte udělat? Já třeba dneska pro příklad jdu na druhou oslavu narozenin mojí ségry, tentokrát dětskou, a budu muset zabavit třeba 20 dětí a hrát s nima bowling a tak, což běžně jako taky nedělám, že jo?
0: Že druhá oslava narozenin, takže už vystřízlivěla z té první, jo?
1: Je to tak, co vy chlapi?
2: No, já přeskočím dnešek trochu a zítra mám svoji takovou malou oslavu narozenin, tak to taky běžně nedělám, jenom jednou za rok, teda. Kdybyste mi chtěli popřát narozeniny, jsem měl v sobotu, ale ona mi nepopřála, protože to nevěděla, že mám narozeniny.
1: Takže jedno nejlepší.
2: Ne, děkuju, jsem si to vynutil trošku, ale už je to týden skoro.
0: Všechno nejlepší.
2: Děkuju vám. A co ty, Míšo, teda? Máš taky něco takového?
0: Já budu s dcerou dneska, jdeme na zmrzlinu, jdeme na nějaký výlet a v sobotu klasika svatba, takže asi taková je pohodička.
2: Klasika vlastně, svatba.
0: No tak pojďte nám dát vědět, vy, jak se jmenujete, odkud jste a jakou jednu specifickou věc musíte během dneška nebo během víkendu udělat. Číslo 777-937-777. Budeme rádi, když nám to sem pinknete SMS-kou, nebo můžete použít WhatsApp a my k vám pinkneme další parádní hity. Tohle vás bude bavit. Tedy svým Lose Control na Hit Radio 6 hodin 8.

0: Chris Vems a tohle je páteční Hit Radio. Šest hodin, 11, skoro 12 minut. Tak, jaká je ta jedna specifická věc, kterou uděláte dneska, nebo kterou musíte zvládnout o víkendu? O tom je minuta šampionu a ta začíná právě teď.
1: David Žacléř, příprava oslavy narozenin na sobotu. Děda hasič bude mít narožky.
0: Martina Praha, vždy v pátek jdou se ségrou na kávičku po práci, pracují totiž spolu na jednom patře, jinak o víkendu asi schoří vedrem.
1: No to jo. Katka Praha s rodinou jí čeká cesta do Paříže.
0: Martin Hradec Králové bude lisovat seno.
1: Tomáš Brno bere malého synovce poprvé do kina, ale až zítra.
0: Wendy Písek, dneska jí čeká pracovní večírek a bude to super.
1: Andrea České Budějovice, zítra synovcovo narozeninová oslava a pouť v Týně nad Vltavou.
0: Kača Olomouc, v 10 to rýždí do autokempu Merkur Pasohlávky, spinkat bude v karavanu, je to fakt poprvé.
1: Lucka z Hranic dneska jde oslavit narozeniny našeho kohoše.
0: Adela Praha jde finančně řádit do SAPy, je na ní zvědavá.
1: Lucka Třebíš dneska jde na první rande.
0: A Míša Třebíš, páteční klasika plánování služeb pro terénní pečovatelky na další týden. Bude se jí kouřet z hlavy o víkendu, mi budete chybět v éteru.
1: Už není sice časový limit, ale Ondra z Berouna napsal, že ho zítra čeká svatba, že už pracují jako nervíky, ale že to zvládnou a zvládnete a bude to bomba.
0: No tak možná jste se poznali v těch, kdo nám napsal a budete dělat něco podobného. Nicméně vy nám taky budete moc chybět o víkendu v éteru. Ale nebojte, on ten víkend bohužel zase uteče. Kelly Clarkson, Behind These Hazel Eyes, 6 hodin 13 minut, hezké ráno.

0: Od té doby, co u nás kluci z Poetiky byli, představit tenhle novej song.
1: Když jsi blízko, tak všechno má.
0: Tak ho miluju, snad ty vás baví Blízko na Hit Rádiu v 6 hodin 18 minut. Hezké ránko.
2: Máme pro vás jednu dobrou a jednu špatnou zprávu, tak začneme tou špatnou asi. Včera jenom 1-1 s Jihoafrickou republikou, jo. Ta dobrá je, že pořád můžeme být mistři světa, jenom stačí vyhrát, kolik Fílo, 5 zápasů v řadě za sebou a mít fakt hodně
3: štěstí. No hodně,
2: štěstí.
3: Hodně. Já bych začal tím, že musíme vlastně jako téměř jistě ty Mexičany porazit. Výhoda by mohla být, že oni v noci vyhráli s Koreou, takže už mají jistý postup. Teoreticky by mohli ten poslední zápas trošku vypustit, ale to se nestane, pochopitelně. Takže to je maličká výhoda, možná, že se nemusíte koncentrovat.
0: Mně přijde naprosto neuvěřitelný, Fílo, jak ty si úplně fresh a máš přehled o těch všech zápasech a co se bude dít, protože ty jsi na dnešek nespal úplně moc, musíme to prozradit. Proč jsi nespal a kolik jsi spal?
3: No, já jsem komentoval zápas Kanada-Katar, který byl od půlnoci. Byl tam zrovna dlouhej vlastně nastavený čas, asi 11 minut, protože tam bylo zranění. Takže já jsem šel spát někdy ve 3 hodiny 10 minut a v 5 hodin 10 minut, dejme tomu, jsem stával. Takže nevím, jestli se tomu dá říct spal, ale 2 hodiny jsem strávil vlastně v posteli. V leže, ano. A je to jako strašný vlastně docela.
0: Ale není to vůbec znát. Mě by zajímalo, v kolik hodin přišlo takový to uvědomění, kdy jsi začal litovat, že jsi vzal za dnešek záskok za našeho Davida. V kolik to bylo? Bylo to v těch 3.15, anebo to bylo ráno teďka předčasně?
3: Ne, bylo to celý večer a hlavně to bylo kvůli tomu, že ono, jak se to hrálo od půlnoci, já si spletl dny a myslel jsem si, že se to hraje až jakoby dneska večer a teprve předevčírem jsem se dozvěděl, že jinak bych ten záskok na dnešek pochopitelně nevzal, nejsem blázen.
2: Hele, ale já spát 2 hodiny, tak vypadám úplně jinak, jo. Úplně nateklá, napuchlá, nepříjemná, no? On je úplně v pohodě.
0: No, nevím, jako zníš dobře, ale vypadáš hrozně. Nicméně, takhle budeme vypadat příští týden všichni, kdo fandíme fotbalu, protože příští čtvrtek, pokud se nepletu, hrajeme s Mechíkem.
2: Přineseme si sombréra, budeme vysílat se sombrérem.
0: Jasmin, donesi sombréro, budeš vysílat se sombrérem.
3: A hlavně, Jasmin, hrajeme ve 3 ráno. No, to už bude po zápase, až budeme
2: tak
3: vysílat.
2: Tak budeme oslavovat.
0: A ve 3 ráno má smysl jít spát, anebo má smysl si dávat budík? To je podle mě prostě jako jedno.
3: Jako záleží, jak je člověk unavený. Pokud se nedostaví únava už kolem půlnoci, tak já bych sem spát teda nechodil.
0: Jaký jsou šance na vítězství s Mexikem? Co
3: mizivé.
0: Myslíš? Mizivé.
3: Ne, jsou jako takhle. Dobrý. Jsou reálné, ale pokud budeme hrát zatím tak, jak se prezentujeme, třeba v posledních 4 zápasech i včetně kvalifikace, tak jsou velice malé ty šance. Bohužel to musíme tak říct.
0: No tak příští týden ve čtvrtek Česká republika Mexiko ve 3 hodiny ráno.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Kdo šetří, má za 3.
5: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
4: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
5: Zítra ušetříme.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde. V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte si termín na vyšetření plodnosti. Nyní zdarma na www.pronatal.cz. Plodnost není samozřejmost.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
12: Slyším Tatart nákupy?
11: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
12: To je mazec.
11: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
13: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 kaplech při koupi balení za 16,75 za kus.
8: Bila. To dobré začíná u nás.
14: Zveme vás do nejmodernějšího nově otevřeného showroomu nábytku Europa Meble v Polské Ratiboři. 10 000 metrů čtverečních nábytku za atraktivní ceny. Kuchyně a skříně na míru. Jste z Ostravy nebo Opavy? Dopravu máte zcela zdarma. Právě teď dostanete navíc slevu 11% a firmy nakupují bez DPH. Europa Meble, Polská Ratiboř, kousek od hranic. Více na europameble.pl.
15: Letní příprava na sezónu je v plném proudu a Vítky už myslí na své věrné fanoušky. HC Vítkovice Riviera zahajuje prodej permanentek. Už od 15. června koupíš permanentky online přes ticket portál nebo aplikaci Moje Vítky, kde na permanentkáře čekají i speciální bonusy. Prodej na pokladnách startuje 20. července. Tak probuď sobě Vítka!
16: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
17: Jste připraveni na dobrodružství jako z divokého západu? Vydejte se do amerického zábavního parku Twin Peaks v polských Žorech. Čekají vás kolotoče, skákací hrady, minizoo, lanové parky, westernová představení a mnoho dalších atrakcí. Potkáte kovboje, užijete si dobrodružství a energii načerpáte v našich občerstveních. www.twinpeaks.zory.pl.
18: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
19: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipi dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Jdeme! Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
20: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Máme tady aktuální info ze Vsetína. V ulici Jasenice havarovalo osobní auto, narazilo do budovy. S opatrností se tam dá projet. Ať už máte namířeno kamkoliv, tak šťastnou cestu.
21: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Orion.

0: Něco na probrání. Tohle je Billy Gillies, Hannah Bolane, DNA, Lavinu, 6 hodin 32 minut. Michal, Jasmin a Filip s vámi, no a Filip má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: New Yorkská policie se rázně vypořádala s hlukem v ulicích. Pod pásy těžkých bulzerů nechala sešrotovat stovky zabavených motocyklů a čtyřkolek. Šlo o stroje, které neměly potřebná povolení nebo s nimi jezdci porušovali dopravní předpisy. Velkolepou likvidací přímo na jedné z ulic chtělo město vyslat varovný signál všem pirátům silnic. Thajská seniorka dojala sociální sítě svou neobyčejnou láskou ke zvířatům. Pro svých 13 milovaných koček koupila samostatný patrový dům se zahradou. Objekt nechala kompletně přestavět na kočičí ráj plný prolézaček, škrabadela, odpočívadel. Sama majitelka přiznala, že raději investovala do pohodlí svých mazlíčků, než aby peníze utrácela za luxus pro sebe. No a Lego představilo svou dosud největší stavebnici v historii. Nový model se skládá z rekordních 12 000 dílků a jeho sestavení trvá zkušeným designérům zhruba 35 hodin čistého času. Výrobce sice zatím tají, o jaký konkrétní motiv jde, už teď je ale jasné, že novinka zapalí obří stoly sběratelů po celém světě.
3: To je podle mě cesta do pekel, jo. Ať už velký Lego nebo velký pucle třeba, já dostala na mém koncertě od jednoho fanouška před měsícem pucle s fotkou, jako nějakou fotkou mojí z nějakého mýho songu, prostě cover fotka na Spotify, a tam je strašně moc černý plochy a má to 1000 kousků to pucle. A já vím předem, že já to nezvládnu, já se o to zatím ani nepokusila, jen jsem si to jako vystavila.
0: To je vlastně, já to chápu, jo, tu skrytou zprávu v tom, jo, protože lidi se nenudí na tvých koncertech, tak on nechce, aby se snudila doma, že jo? Tak to bude zábava. Co je horší, 12 000 dílků Lego nebo 12 000 dílků pucle, co?
2: Mám na to odpověď, ale hodinový manžel má to složený.
3: No.
0: No. Dobrý. Michael Jackson, Black or White. Další songy pro vás tady na Hit Rádiu. No a za malou chvíli se staví i Daniel Pouter, Bad Day. Tak hezké ráno, šampioni.

0: Já si myslím, že tohle bychom vlastně v pátek vůbec neměli hrát. Bad Day se to jmenuje, no a co? Daniel Pouter, 6 hodin 41 minut, krásné ráno. Představte si, že se v autě pohádáte se svojí polovičkou, jo? Chcete hrdě odejít, švihnout dveřma a ono to jenom tak jako tiše elegantně zacvakne, jo? Tak ne, počkej, ty se tomu směješ, jo? Brzo realita u všech nových aut. Evropská unie chce od příštího roku povinně zavíst soft close, to tichý dovírání, a to primárně kvůli hluku na sídlištích.
1: Takže při hádkách teda nehodící se element.
0: No bude to pěkný trapas, jo, až budeš tí prásnout dveřma, ano, ono to udělá jen takový bzzz.
1: Takhle, já jsem strašně opatrná, jsem vycvičená na dveře u auta, takže těma já netřískám. Dokážu to doma jako si třísknout, jo, to zase jo, ale v autě ne teda.
0: Člověče, mě bylo jednou tak třísknuto dveřma u auta, že mi málem vyskočilo čelní sklo, jo, to jsem si říkal, tyjo, a takhle, jako zasloužil jsem si to, jo, ale to byla šlupka. Nicméně zpátky k těm dveřím, jo, já si myslím, že to je fakt jako hrozný, kde jsou nějaký tradice. Začalo to telefonama, jo. Dřív jsi mohla normálně švihnout s telefonem a dneska co na tom displeji, co?
1: No oni nás chtějí úplně obrat o všechny naše jako negativní emoce, že jo?
0: No jasně, ty tradice jsou prostě pryč, no. Jako takhle, když se vracíš ve 3 ráno z tahu a nechceš, aby žena věděla, že taxík zastavil před domem, soft close, super věc. Jinak prostě tak, kde jsou ty tradice?
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 s DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
5: Hledáte toho nejlepšího pro svůj nový vůz?

0: sezónu na vozy MG. LXM Motors, váš autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai a MG.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb. Stavebniny Janík. S námi to zvládnete.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
9: Zavratné mega slevy.
10: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix, buďte in.

0: dne naplno. Velký motosraz, našlapaný program a ta nejlepší motorkářská atmosféra. Nenechte si ujít akci roku. Breda Motoshow. Pořádají OC Breda a Motoscoot.
1: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Máme tady info ze Vsetína, v ulici Jasenice havarovalo osobní auto, narazilo do budovy, dejte pozor. A v Ostravě na Mariánsko-Horské za křižovatkou s Plzeňskou směrem na přívoz pracují silničáři, tak opatrně.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: páteční Hit Radio. Hezké ráno.
1: Lidi opět posouvají hranice možného na téhle planetě, jo. V samoobslužných pekárnách prý někteří návštěvníci vymačkávají čokoládu a marmeládu z pečiva rovnou do pusy a ty prázdný koblihy potom nechávají dalším zákazníkům. Sakra, když chci čokoládu nebo marmeládu, koupím si čokoládu nebo marmeládu, ale proč si to někdo vymáčkne do pusy a nechá tam jako prázdnou koblihu?
2: Takhle, je to strašný, ale je to hrozně vtipný.
1: Je to strašný.
2: Já jsem si teda doteď myslel, že největší hřích je, když člověk omatlá 10 rohlíků, než si vybere ten správný. Ale počkej, vysavačuji marmelády, to je jako jiný kafe.
1: Mě to automaticky naštvalo, protože jsem si vzpomněla, když jsem jako dítě, já vlastně miluju furt kostíky, takový ty jogurty, jo. A tam vždycky si to víčko sundal a dole byl magnetek pod tím víčkem. No. Já jsem je sbírala, dávala na lednici a děti, nějaký svinuchy, nebo možná i rodiče, já nevím, vždycky vybrali ty magnetky a nic tam nebylo. A já pak byla zklamaná, že jo?
2: To si pamatuju, no. Máme na futrech takhle kolem dokola ty magnetky, no. A na lednici.
1: Jako pořád.
2: Co?
1: Pořád, jo?
2: No, já jsem byl, co je vybíral.
1: Nicméně jako tohle to je jiný vrchol, no.
2: Co ty, zažil jsi něco fílo takovýhleho v obchodě? Jakože, že jsi něco koupala, že tam něco chybělo?
3: No takhle, prázdnou koblihu, kde má být marmeláda a nyní jsem zažil, ale mám taky pocit, že to ty obchody dělají schválně. To není díky těmhle lidským vysavačům. Ale proč to dělají, jak se stala? No, protože je to zadarmo, že jo? Oni si to takhle vysajou, jako dají si trošku čokolády, sem tam koblihy, některá je třeba plněná pudinkem, tak to ještě tím završí.
1: Já,
3: jo,
1: ty jsou nejlepší teda,
3: jo,
1: ty miluju.
3: To bych si taky dal teda.
1: Teďka tam jako instalujou nebo mají v plánu instalovat různý ty řetězce jako kamery, aby se tohle to nedělo.
2: A jako k čemu ti to bude? Ale když vezmeš tu koblihu
3: a vrátit.
2: No a kamera ti je k čemu? K prdu, no.
1: Ale ten záznam mega pobaví podle mě.
3: A vrátit.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Zajet na nákupy do Futura a přitom se podívat na nové elektromobily. Ano, v OC Futurum až do 28. června probíhá jedinečná elektrizující přehlídka elektromobility. A navíc, každý víkend si můžeš zdarma vyzkoušet elektromobil na vlastní kůži. Tak se přijď svést do Futura.
5: Obchodní centrum Futurum Ostrava.

0: Viany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. S Viany, srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Krásné páteční ráno, je 7 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Podvodné e-maily, škodlivé kódy v infrastruktuře nebo zahlcení serveru. Po půl roce fungování nového zákona o kybernetické bezpečnosti už menší firmy státu nahlásily 27 útoků, řekl České televizi mluvčí Národního úřadu pro kybernetickou informační bezpečnost Jakub Neščivera. Zákon platí od loňského listopadu a rozšířil počet firem, které musí státu hlásit kybernetické incidenty. Zástupci podnikatelů mluví o vyšších finančních nákladech. Češi se po krátkém útlumu masivně vrací k chalupaření a poptávka po rekreačních objektech u nás trhá nové rekordy. Největší zájem je tradičně o nemovitosti v jižních Čechách, pod Krkonoší a v okolí velkých měst. Přičemž lidé často vyžadují zavedenou elektřinu a dobrou příjezdovou cestu. Podle realitních makléřů tento trend drží ceny chat vysoko, a to i u objektů, které vyžadují kompletní a nákladnou rekonstrukci. Mexičtí fotbalisté porazili na mistrovství světa Koreu 1-0 a se 6 body již mají jistý postup. Dalším ze zápasů Švýcarsko napravilo zaváhání z úvodního duelu a Bosnu a Hercegovinu přehrálo 4-1, když všechny góly padly v posledních 20 minutách. Český tým bohužel neudržel vedení z 6. minuty, které dal Čechům Sadílek a remizoval s Jihoafrickou republikou jen 1-1. No a Kanada dala Kataru, který dohrával v 9. ještě větší debakl, zvítězila 6-0. Hattrickem se navíc blízkal jako druhý hráč na turnaji Jonathan David. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: V rekreační lokalitě Karvinské moře začala výstavba nových parkovišť. Cílem je zvýšit bezpečnost a také komfort návštěvníků. Dělníci nejprve vybudují první parkoviště, které nabídne několik desítek míst. Poté přijde na řadu i výstavba druhé parkovací plochy. První parkoviště bude hotové už na přelomu měsíce. No a pojďme taky na dnešní předpověď počasí. Před námi je další letní den s teplotami mezi 27 a 31 stupni. Bude hlavně polojasno nebo oblačno a ojediněle se u nás v Moravskoslezském kraji objeví i přehánky nebo bouřky.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Dokázali jsme to, týden skoro za námi. Ahoj.
5: Ahoj.
6: Snídaně šampionů.
3: Samozřejmě ještě musíme zvládnout pátek a od toho tady jsme my, Michal, Jasmin a Filip, hezké ránko.
5: Mimochodem, do kin jde nový Toy Story 5 a rodiče tenhle ten film milujou ještě víc než děti. A čím to je způsobený, to si řekneme za chvíli.
3: Počkejte na to teď, Nickelback, Gotta Be Somebody, hezké ránko.
1: Hit Radio Orion.

0: Páteční ráno, Nickelback, Garvey Somebody. 6 minut po 7, dobré ránko z Hit Rádia. Dámy a pánové a milé děti, pozor, Woody a Buzz jsou zpátky.
1: Jo!
0: A pozor, tentokrát nebojují s žádným zlým sousedem ani nějakou strašidelnou hračkou, ale mají proti sobě soupeře, kterýho zná v dnešní době asi každá rodina. A to je, zkuste hádat, vy kdo jste u rádia, co by to mohlo být nepřítel rodin? Kdo jste řekl tablet, máte pravdu. Po 7 letech jde do kin Toy Story 5 a podle prvních recenzí je to právě podezřele podobný tomu, co se děje u spoustu lidí doma. Malá Bonnie sedí přikovaná k obrazovce, všude kolem ní hračky, které by si s ní rádi hráli, ale nemají šanci, jo. Ten tablet ve filmu dostal pro zajímavost jméno Žabletka, tak možná i vy máte takovou žabletku u vás doma.
1: Ten film sbírá jako zatím samý hezký hodnocení a rodiče ho opravdu budou víc milovat než děti údajně. Protože tam někdo konečně nahlas řekl tu větu, kterou si nechcem přiznat, že ten tablet umí kolikrát zachránit nějakou třeba véču, nějaký společný čas ve dvou, protože vlastně jako vy tomu dítěti nechcete dát ten tablet, ale dáte mu ho, pak něco ve vás uvnitř hlodá, jste z toho jako smutný, že jste mu to dali. Já jsem tohle teďka řešila se ségrou, i když teda skrz mobily, jo, že furt říká, jak děti ve škole chodějí a vytahujou se s novýma mobilama a ségra ta na tom mobilu moc není a fakt je spíš venku, hraje si a nedokáže zatím pochopit, že vlastně jako my to s ní myslíme dobře, že jo. Ale když byla ještě mladší, tak jsme řešili právě ten tablet, no, u toho jídla.
0: Já jsem se chtěl zeptat vás tady ve studiu, jak to máte s dětma a tablety a pak mi to vlastně všechno došlo, že ještě děti nemáte, že?
2: No, nemám, no, to je pravda, ale musím teda říct, že teď jsem byl jako v supermarketu a tam bylo to dítě v tom kočárku, jako nevím, kolik mu bylo, ale koukal se takhle na mobil hrozně nahlas na ten YouTube. A mě prostě na tom jako vadí, já chápu, že ta máma chce mít klid na nákup, ale že to dítě vůbec nevnímá to okolí, ono prostě jako bude úplně sociálně tupý. Já nejsem rodič, chápu, že to je fajn jim dát ten tablet, ale v tom supermarketu, víš, to dítě by mohlo vnímat takových věcí okolo a mně to přijde škoda.
0: Pícháme vlastně do vosího hnízda, no, dalo by se říct. No, já teda musím říct, my žádnou takovou žabletku nemáme a mít nebudeme, protože v mém okolí vidím spoustu dětí a i u známých, jak tupě koukají do toho tabletu a neumějí prostě v 5 letech jako pořádně mluvit. Jo. Takže žabletka u nás ne. Nicméně zajímá nás, jak to máte doma vy, jestli jsou třeba mobily a tablety podle pravidel, anebo třeba jestli to využíváte občas jako takovou nouzovku, když už dochází síly.
1: To nám dejte vědět, klidně pošlete zprávu nebo rovnou hlasovku na WhatsApp 777 937 777, tak zní číslo k nám do studia.
0: Těšíme se na vaše zprávy a hlasovky a teď si užijte další muziku Cudzinka v tvojej zemi na Hit Rádiu. Hezké ráno. Ještě včera.

0: Já teda musím říct, nevím, jestli jste se toho všimli taky, ale dneska ráno ten playlist nějak šlape.
1: Šlape to vy, taky mě to baví. Ne, že by jindy ne, ale teďka je prostě pátek takový jako
0: To bude tím pátkem. Rehab in my head na Hit Radio v 7 hodin 16 minut. Toy Story je zpátky. Woody a Buzz zpátky v kinech po 7 letech Toy Story 5. Příběh o tom, že malá Bonnie sedí přilepená k obrazovce tabletu, všude kolem hračky, který si s ní chtějí hrát, ale ona má hlavní zábavu právě v tabletu jménem Žabletka.
1: Ptali jsme se vás, jak to vlastně vypadá u vás doma, protože nejspíš se v tom hodně z vás pozná, tak jestli jsou u vás mobily a tablety podle nějakých pravidel, nebo je to nějaká nouzovka, nebo tomu dokážete úplně odolávat. Tak třeba Lukáš píše: dobré ráno, jsme mladý rodiče dvou dětí, ale tablet přísně zakazuju. To samé mobil u jídla nebo venku.
0: Hezky. Další zpráva: ahoj, mám 6letou dceru a telefony pro ní nutnost, ale u sebe v mobilu mám aplikaci, na které vidím, kolik času tráví na jakých aplikacích, a když je na něm dlouho, tak ji ho jednoduše zamknu.
1: Péťa, krásné ráno. U nás tablet nebyl vůbec potřeba. Syn ho dostal až nedávno ve 3. třídě základky a musím říct, že hraje hry vzdělávací a je to fajn. Máme nastavenou maximální dobu, kolik času může na tabletu strávit, a to vždy až po splnění všech ostatních povinností, a funguje to. Mobil ještě nemá a doufám, že ještě vydrží, a je mu 9. Mm-hmm. To je super.
0: Taky se přidala Lenka. Já jsem si vždycky říkala, že moje děti budou vyrůstat s knížkou v ruce. No a vyrůstají trochu s tabletem. A víte co? Nejsou na to pyšná, ale někdy je těch 20 minut pohádky prostě rozdíl mezi pohodovým večerem a naprostým šílenstvím. A to si myslím, ano, samozřejmě někdy je potřeba ty děti prostě nějak zabavit, vím z vlastní zkušenosti, ale za mě je fakt blbý, když to dítě na tom tabletu sedí prostě celý dny a prostě projíždíme tady. A
1: no, když pak má nechuť vlastně k čemukoliv jinému a opravdu vyžaduje jenom ten tablet, že jo? To už tam už začíná za mě teda problém. Ale máme tu i nějaký hlasovky, pokud se nepletu.
0: Tak pojďme na to.
2: Ano, jenom bych chtěl říct, že ty telefony a tablety je absolutně hrozný, samozřejmě. I my, člověku, občas dáváme nějaký ten tablet. Úplně s tím nesouhlasíme, ale někdy ho není zbytí.
0: To je přesně to, o čem jsem mluvil. Taky Romča z Ostravy se přidala.
3: Ahoj, si snídaně, tady Romča z Ostravy. Vaše téma je dneska opravdu hodně aktuální, živé. Já mám doma čerstvě 8letou dceru a strašně dlouho jsem tomu odolávala. Jo, občas se stalo, že prostě opravdu někde dlouhá jízda v autě nebo něco jsme ji zabavili tou žabletkou, jak tomu říkáte, nebo jak tomu teďka říkají. Ale telefon, to je jiný level. Co jsme vlezli do školy, tak prostě tlak, i když odoláváte jako rodič, snažíte se tomu dítěti vysvětlit, tak to okolí ho tlačí, spolužáci, a já mám tohle a hrajou Robloxy a hrajou různé hry, no maně člověk je, já jsem 90-kové dítě, myslím si, že je plno jiné zábavy, má taky plno jiných hraček, ale dost často opravdu je to složité to dítě přesvědčit, že prostě teďka nebudeš hrát, jo, nebo já používám třeba omezovač na, nevím, třeba půl hodiny, hodinu denně, a ty děti to mají neomezené a vysvětlí, proč ona to má omezené a proč ostatní děti si můžou na tom sedět. Je to opravdu velký boj a jestli nemáte děti, tak buďte zatím rádi, protože opravdu toto je fakt složité a těžké téma.
1: Děkujem za hlasovky, za zprávy, já souhlasím a až jednou budu mít děti, pokud, tak vůbec nevím, jak tohle to budu upřímně řešit, ale vidím to u té malé ségry, že zatím ona je teda jako hrozně rozumná a že opravdu chápe ty naše argumenty a jako není na tom závislá a fakt si spíš hraje venku, takže snad to půjde tak i u mých dětí.
0: No, my jsme tady tak trošku, nechci říct poučovali, ale já ať to vezmu teda na sebe, já bych teda osobně potřeboval odvykačku teda sám.
1: Spousta dospělých je na tom přilepená taky.
0: Přesně.
1: Ano.
0: Takže ty děti za to nemůžou, oni nás vidějí, jak to máme v těch rukách pořád přilepený a vlastně opičí se, jak to bylo vždycky. Pojďme na další hity. Alex Warren, Before You Leave Me, to jsou další parádní songy pro vás. V pátek ráno 7 hodin 20 minut na Hit Radio. Dali.

0: Alex Warren, Before You Leave Me. A tohle je taky páteční Hit Radio, 7 hodin 22 minut. Přejeme krásné ránko vám všem. Za malou chvíli další parádní songy, těšit se můžete na Imagine Dragons. Bad Liar. Samozřejmě se můžete těšit i na rychlou pětku, kde budeme tento týden rozdávat poslední voucher do Levels House of Fun na Národní třídě v Praze, na to rozhodně počkejte. No a stavíme se i u vás v autě, připomeneme, kde to v pátek ráno stojí, nech se dostanete do práce. Hezké ránko.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.

0: rádio.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Psychiatrická nemocnice v Opavě přijme všeobecné sestry včetně absolventů se zájmem o psychiatrii. Vstřícné pracovní podmínky, 6 týdnů dovolené. Více na www.pnopava.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Prodejna Honda v Ostravě Vítkovicích je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda. Špičkové travní sekačky, nejlepší zahradní traktory, křovinořezy, robotické sekačky nebo elektrocentrály a čerpadla. Přijďte si vybrat. BG Technik, výstavní 123/11 Ostrava Vítkovice.
6: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
7: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
8: Zajet na nákupy do Futura a přitom se podívat na nové elektromobily. Ano, v OC Futurum až do 28. června probíhá jedinečná elektrizující přehlídka elektromobility. A navíc, každý víkend si můžeš starma vyzkoušet elektromobil na vlastní kůži. Tak se přijď svést do Futura.
9: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším, Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90. Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23.

0: a Bělak. Silnější provoz je na příjezdu do Ostravy od Havířova, počítejte s kolonou. A máme tady ještě info ze Vsetína, v ulici Jasenice havarovalo osobní auto, narazilo tam do budovy, dávejte pozor.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto, váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz Hit Radio Orion.

0: 7.32, tohle je Bad Liar na Hit Radio. Dobré ráno, šampioni. Už za malou chvíli rychlá pětka, nejdřív ale Filip a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Zajímavou technologickou novinku zavedla jedna z kaváren v centru Prahy. Na svých toaletách nabízí zákazníkům možnost luxusního navonění. Za pouhou 20-korunovou minci si lidé mohou z automatických dávkovačů nastříkat parfémy od světových značek jako Dior nebo Prada. O službu je prý obrovský zájem, hlavně před večerními schůzkami.

0: Letecká historie píše svou poslední kapitolu. Legendární Boeing 747, známý jako Air Force One, který po dlouhých 35 let spolehlivě vozil americké prezidenty po celém světě, definitivně končí svou službu. Stroj zamíří do leteckého muzea, kde bude vystaven pro širokou veřejnost. No a Japonsko je ve světě etalonem bezchybné železniční dopravy. Teď v zemi vycházejícího slunce chystají představit vlak, který má být tím nejrychlejším na světě. Společnost Central Japan Railway uvedla, že by měl stroj dosáhnout rychlosti až 603 km v hodině, čímž převýší dosavadního rekordmana, tím je vlak typu maglev v Šanghaji, který teď už jezdí maximálně prý jenom 460 km v hodině. To je bída.
1: Jenom.
2: Takže počkej, 600 kolik? 605?
0: 3.
2: Takže to máme z Prahy do Brna, jak dlouho by to jelo? 20 minut.
0: To je taky bída.
2: Nicméně, myslím si, že pokračování nezastavujeme, máme zpoždění s tímhle vlakem, asi natáčet nebudou. Pojďme soutěžit. Rychlá pětka s Levels My House of Fun v Praze o voucher v hodnotě 5000 korun. Tak pokud byste ho chtěli vyhrát, napište nám chci soutěžit na 777 937 777.

0: 7.37, ladíte Hit Radio a jdeme soutěžit. Rychlá pětka. Máme pro vás tento týden poslední voucher v hodnotě 5000 korun do Levels v My House of Fun na Národní třídě v Praze.
1: Pokud milujete arkádové hry, tak tady jich je 150, přes 150, taky minigolf, kulečník, šipky, simulátor formule, bar, diskoška, ale všechno tam je.
0: No nudit se tam nebudete a kdo vyrazí gratis, možná bude Karolína. Hezké ráno.
2: Hezké ráno.
1: Ahoj.
0: A taky Filip a Fanda, zdravíme na zadní sedačky, čau kluci.
3: Ahoj.
0: Ahoj, tak co, přáli byste si vyrazit tady, užít si v House of Fun spoustu atrakcí?
3: Určitě.
0: Určitě, no tak určitě, pojďme na to, chlapi.
4: Otázka první,
0: a mamko.
4: 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje legendární český hokejista s číslem na dresu 68?
2: Hokejista, Pastrňák.
0: Ještě dáme jednu možnost,
1: takový
0: máme opravičku. To je nejznámější.
1: Nejznámější náš hokejista.
0: No, přesně tak, chlapi.
4: Otázka pojďme druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje parťák Křemílka?
2: Mochomůrka.
0: Jo.
4: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Kolik je 5×5?
0: 25.
4: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Co používáme, když chceme zjistit čas?
3: Podívej.
0: Ano.
1: Ano.
0: A pojďme na tu poslední pátou otázku.
1: Bude dneska velký horko, ano nebo ne?
3: Ano.
0: Ano. Ano.
1: Ježiš, to je hezký, radost slyšíme.
2: Děkujeme.
1: To je hezký.
2: Děkujeme, my vás posloucháme s klukama každé ráno, co jezdíme do školy.
0: To jsme moc.
2: Říkají, máme taky, bychom mohli někdy něco vyhrát. Tak dneska vám pak velký štěstí, děkujeme.
0: A ono to dopadlo takhle. Posluchači nás sežerou za tu první otázku, ale my to nějak zvládneme.
1: Vždycky tolerujeme jednu chybu.
0: Hele, tak je to vaše.
2: Maminka mluvila, no, pardon.
0: Voucher v hodnotě 5000 korun do Levels My House of Fun na Národní třídě v Praze, je to vaše, takže výlet do Prahy jasný. Tak rodinko, mějte se krásně, užijte si víkend, zvládněte to dnešní horko a zase někdy na Hit Radio se těšíme. Čau!
1: Ahoj!
2: Mějte se, ahoj!
0: Ahoj!
1: To je hezký.
4: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.
5: V srdci Prahy je Maj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je Maj House of Fun. Přijď se pobavit. House of Fun Prague.cz.
4: Hit Radio Orion.

0: Já to prostě miluju, to je naprosto neskutečný song.
1: To je hezký takhle Michala slyšet, protože když to vyšlo, když jsme to nasadili, tak já to ještě tolik neznala, Michal už to jako slyšel a říkal, a nějaký cajdák prostě.
0: A tohle!
1: Ale po třech dnech zhruba se to změnilo a od té doby říká, jak to miluje a milujeme to teda všichni.
0: Já pro mě to je asi aktuálně jako nejoblíbenější song, jako opravdu.
1: No pro mě je to song, jak už jsem tady jednou ve snídaní šampionu říkala, kvůli kterému nemůžu spát, že se mi jede v hlavě do kolečka a já nezaberu.
0: No já jsem včera jel z rádia, jedu autem, domů mi to trvá, nevím, pak v provozu nějakých 20-25 minut a mě to jelo dokola, ta písnička má kolik, 3,5 minuty a jelo mi to třeba 12krát dokola, fakt, než jsem dojel domů, jo. A pak přijdu domů a já co to uším. Furt, jo, tak možná to máte podobně, my to tady milujeme. 7.44, posloucháte Hit Radio, krásné ránko a my se vrátíme do rychlé pětky, jedna z otázek byla, jestli dneska bude hits a ano, Cecilko, hits bude. Velký hits, do Česka míří Tropy, už teda včera to bylo takový hodně ulepený, ale dneska, kolik, 33, 34 stupňů.
2: To už je hodně, to už je na paddleboard a nějaký to jako jezírko, že jo?
1: My k tomu ale přidáme i pořádnou nálož hudby, která se do tohohle toho počasí hodí. Už dneska v 15 hodin startuje naše summer party, pojedeme až do nedělního večera, jen ty největší letní hity posledních 30 let.
0: Hele, a já tady můžu dojet do playlistu od 15, jenom abyste, bychom vás navnadili, jo, taky tady třeba ve 3 začínáme Shaft, Hey Mambo, Italiano, tady La Bomba, Calvin Harris, Lunetici tady taky jsou, Ale Farben, Kungs, Clap Your Hands, Purple Disco Machine, Dario G, hele, je tam, to je nabitý, takže dneska ve 3 startuje summer party a pokud se nepletu, až do nedělních 18 hodin. No a za malou chvíli si můžete užít tohle, což bychom mohli brát jako takový malý warm-up právě na tu summer party, tohle taky zní velice letně. Miles Smith, Nice to meet you, za malou chvíli tady na Hit Radio a přidáme i aktuální dopravu. Dobré páteční ráno vám přejeme.
3: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Se Zakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Se Zako.
5: trenirkarna.cz.
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
5: trenirkarna.cz.
7: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
8: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
9: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
10: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
11: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
12: Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice míří do Olomouckého kraje. Časovky v Uničově, silniční závody v Jeseníku, fanzóna i koncert skupiny Lucie. 25. až 28. června. Více na mcr.silnice.cz.
13: Nastartujte motor!

0: získaných veteránů až po nejnovější mašiny, které vám vyrazí dech. A pozor, v pátek 26. června to propukne naplno. Velký motosraz, našlapaný program a ta nejlepší motorkářská atmosféra. Nenechte si ujít akci roku. Breda Motoshow. Pořádají OC Breda a Motoscoot.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí. Stavebniny Janík. Stavebniny
3: Janík. Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na dálnici D46 na 33. kilometru ve směru na Brno dejte pozor na polystyrén na silnici. A na Zlínsku v Lutkovicích mělo nehodu osobní auto, na místě zasahují záchranáři.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: rádio v uších 7:55. Nico Santos, Human Being, s vámi Michal, Jasmin, Filip. Hezké ránečko, šampioni.
1: Tak schválně jo, pánové. Co nejhoršího si myslíte, že vám partnerka může udělat?
0: No tak, co?
1: Vyhodit třeba nějaký oblíbený tričko.
0: To si myslím, že je menší problém.
2: Za mě nevěra.
0: Asi nevěra.
1: Nevěra, dobře.
0: Nevěra. No dobře, nejsi to tričko a pak ta nevěra.
1: Ty máš třeba rád Filo fotbal, že jo?
2: Ano.
1: Tak třeba zakázat fotbal?
2: Ne, to bych si nenechal. To bych samozřejmě už mi neměl kdo co zakazovat potom, kdyby mi zakázala fotbal.
0: Ty jsi se toho opřel teďka, jako kdyby byla Jasmin tvá holka.
2: Jasmin, jako nebudeš, tak to teda ne, jak to běž, tamhle jsou dveře.
1: Nicméně, co je teda jako hrozný, tak je třeba zničení kariéry jedním kliknutím. To se stalo jednomu týpkovi v Kanadě, kdy jeho přítelkyně se mu dostala do mailu, což už to, že vlastně jako někomu někam takhle vleze, to je jako hustý, jo. Ale ona mu vlezla do e-mailu, našla zprávu o tom, že získal prestižní stipendium u jednoho z nejlepších klarinetistů na světě. A normálně to smazala.
0: Ne.
1: A aby měla jistotu,
0: ne,
1: tak mu poslala ještě falešný e-mail, že ho nevzali.
0: Ne.
1: Asi jako nechtěla, aby jí opustil někam, jel jinam, tak si vymyslela tuhletu jako šílenost. A to mi přijde teda strašně.
2: To je hnus, ale
0: počkej, to je teda hrozná potvora. Jako.
1: Ne, přišel opravdu o životní šanci. Nakonec se teda na všechno přišlo. Soud rozhodnul, že mu slečna musí zaplatit v přepočtu skoro 6 milionů korun. Jako, ale kdo tohle udělá?
0: Tak to je jiná v tom případě, ale jo. Bude šťastný, no.
2: Ta ho miluje.
0: Já si myslím, že to je dost pravděpodobně poprvé v historii, kdy hraní na klarinet někomu vydělalo 6 milionů.
1: To je taky fakt.
0: Opak, be mine.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ostravo! Hledáš práci, co má tempo, ale zároveň jistotu? Primark otevírá v Avionu a hledá prodavače a prodavačky do nového týmu. Bo u nás máš stabilní práci, férové podmínky a partu, na kterou se můžeš spolehnout. Mrkni na Primark kariéra a přihlaš se ještě dnes. Bo v Primark máš jistotu a tým, který tě podrží.
6: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
7: Já bych koupil rákosku.
8: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
9: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Krásné páteční ráno, je přesně 8 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Celní správa se zaměřila na dlužníky na dálnici D8, využila přitom novou pravomoc, pokud celníci při kontrole zjistí dluh vůči státu, mohou řidiči odebrat registrační značky nebo zabavit samostatné vozidlo. Jen ve středních Čechách letos vymáhají téměř 15 000 nezaplacených blokových pokut. U čtvrtečních kontrol šlo nejčastěji o dluhy za dálniční známky, poplatky obcím, soudní výlohy či starší dopravní přestupky. Soud ve Splitu ve čtvrtek poslal do vazby 33-letého pravního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí s českou posádkou. Důstojník odpovědnost za kolizi s lodí českých turistů odmítá. Vyšetřovatelé ho však podezírají, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. Podle vyšetřovatelů navíc první důstojník průběžně nesledoval situaci na moři a nepřizpůsobil rychlost hustotě provozu. A pojďme také na tenis. Jiří Lehečka v londýnském Queen's Clubu neobhájí loňskou finálovou účast. V osmi finále nestačil na Australana Rinkyho Hijikatu 6-4, 5-7 a 6-7. Duel se 104. hráčem světa ztratil český tenista po bezmála 3 hodinách. 24-letý Lehečka, který plnil na londýnské trávě roli nasazené dvojky, nenavázal na vítězství z úvodního kola proti Polákovi Kamilu Majchrzakovi. Proti Hijikatovi nedotáhl náskok setu a breaku, nepomohlo mu nakonec ani 10S. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
13: Insolvenční správce Liberty Ostrava žaluje bývalé členy představenstva. V žalobě na doplnění pasiv po nich žádá skoro 19 miliard korun. Mezi žalovanými je i bývalý majitel Gupta. Žaloba je podle něj zásadním milníkem v procesu vymáhání odpovědnosti představenstva za hospodaření podniku a způsobení jeho úpadku. A co nám na pátek slibuje předpověď? Na Moravě a ve Slezsku by mělo být většinou polojasno, přechodně taky oblačno. Na horách a ve vyšších polohách se objeví přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty se dostanou mezi 27 a 31 stupňů.
14: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
15: Dobré ráno, šampione.
16: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
17: jsme tady pro tebe.
16: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
18: Krásné páteční ráno.
15: Hezký pátek vám všem. Snídaně
18: šampionů. Doufáme, že i u vás je podobná atmosféra jako tady u nás, páteční, nálada super. Myslím si, že za to může i ta klimoška, která je puštěná, protože venku, když se podívám, vypadá to, že už tam není úplně jako chladno.
15: Je to tak, no, je to hustý, přežijeme to snad dneska všichni společně. Mimochodem, v neděli mají svátek všichni tatínkové a my za chvíli probereme jejich největší kuchařskou záhadu.
18: A probereme, co já jako tatínek dostanu od vás tady, co?
19: Teda Michale, my nejsme tvé děti.
18: No, dobře.

0: Ladíte Hit Radio a to nám dělá velkou radost. Dámy a pánové, v neděli je Den otců.
1: Ano, Den otců. Všichni nějakýho tatínka máme, nebo měli, prostě bez toho to nejde, bez nich bychom na světě nebyli, taky, to je potřeba si jako
0: to přiznat. To je pravda, my chlapi jsme prostě potřeba na tom světě hodně.
1: Takže nezapomeňte na ty svý tatínky o víkendu. Nicméně, na co jsem si já vzpomněla, že vlastně u nás doma taťka, on moc jako nevařil, jo, mamka vždycky vařila všechno, ale táta uměl jedno jídlo perfektně, to byla bramborová kaše, to uměl mnohem líp než moje máma. Promiň, mami, jestli posloucháš, a já vím, že tví kamarádi, jo. Nicméně, vždycky nám dal takový ty striptýsky, ty párky, jo, a k tomu udělal tu bramborovou kaši. A to bylo jeho výborný jídlo, kterým se vždycky teda jako uměl vytáhnout.
0: Počkej, striptýsky, já jsem není to tak dlouho viděl video, jak se tady ty párky vyrábějí, a i přesto nedokážu striptýskám odolat, jo.
1: Jako byly výborný, určitě je to teda kekel, ale...
0: Ale ty, jak jsi zmínila tu kaši, tak se mi připomněla, že táta můj taky dělal vynikající kaši, protože táta doma teda vařil primárně, jo, a on uměl naprosto famózní vinou klobásu. Pane bože, ježišmarja, táto, jestli to slyší, už to rozpejkej, už to připravu, jo. Co Filipův táta?
2: No, můj táta dělal takový výborný fazole, oni byli jenom z plechovky, ale on je dochutil tajně, že to nešlo napodobit. Dal k tomu chleba, bylo to výborný, a taky dělal velice často guláš s kolínkama, no. Takže měl tyhle ty dvě jídla, ty dělá do dneška a umí je výborně.
1: Většinou jsou tátové jako machři na grilu ještě, že jo?
0: No, mně připadá, že tátové jsou takový ty poctiváci, takový ty od toho fochu, jo. Prostě, že dělají takový to typický jako český, prostě ty prasárny, jo. Já nevím, proč to tady bokecávám, jo. Že to prostě jako ty tátové umí, jo. A tady prostě, a tak mi ujela ruka, no, s tím pepřem, no.
2: Jsem tam dal kostku másla do té kaše.
0: To teda sníž ti říkám.
1: Tak co váš tatínek, naši posluchači? Uměl vařit něco nejlíp z vaší rodiny, nebo to byl právě ten grilovací mistr, nebo byl jenom ochutnávač?
0: A nebo je? Samozřejmě stále je.
1: Takhle
0: stále
1: to myslím,
0: stále
1: jako, že samozřejmě.
0: Pošlete nám to jako hlasovku, zajímá nás to na 777-937-777 přes WhatsApp, nebo klasicky zprávou, to, co milujete od vašeho tatínka úplně nejvíc. Tak, milovat budete tohle, Linkin Park, The Emptiness Machine na Hit Radio. Hezké ráno.

0: my vám říkáme hello, tohle je Lenny, 8:45, tak tomu posloucháte Hit Radio, v neděli je Den otců a my jsme se tady pustili do vzpomínání na to, co váš tatínek, co náš tatínek uměl uvařit úplně nejlépe.
1: Já jsem vám vyprávila o bramborový kaši, kterou měl můj táta bezkonkurenční, lepší než mamka, babička, kdokoliv, a s tím teda souhlasí i Hanka, která nám poslala hlasovku.
0: Už to pouštím, kde pak máme Haničku, pojďme na to.
2: Dobré ráno všem, tak já se přikláním ke stejné věci a to je ta, že můj táta umí perfektní bramborovou kaši. Jako já jsem nejedla lepší kaši, ani přesně od mamky. Neznám lepší kaši než od taťky. A co mu musím nechat, jsou ještě další dvě věci a to jsou bramboráčky. Neuvěřitelně dobrý. A Ondráše, strašně dobrý.
1: Nevím, co jsou Ondráše, kouknu se na to hnedka.
3: To jsou takový řízky na ruby. Vlastně dělá se to trošku jinak než jo, klasický koukám. Trojobal.
1: Mm-hmm, ale bramborák bych tam teda teďka poslala okamžitě, to děkuju, Hani.
0: Jak jsem říkal, ty tátové umějí takový ty poctivý jídla, ty bramboráky, ty guláše, takový prostě jako takový ty 100% zdravý no, jídla. Taky tady je další zpráva od Ládi. Ahoj, můj táta umí bezkonkurenční knedlik s vajíčkem. Pro někoho jídlo, nic moc jídlo, ale od táty jsme se po tomhle mohli utlouct a to je další věc, kterou jsem od táty
3: měl. Pravda.
1: Taky jo, taky. Katka, ahojky od mého tatínka. Tatínka miluju francouzské brambory a od tatínka mých dětí dušené hovězí s kaší.
0: Jana píše, ahoj, můj táta uměl vynikající škvarkovou pomazánku. Nikdy jsem tak skvělou už nikde neochutnala. A ještě byl machr na pečené vepřové, kam dával tolik kmínu, že z něj v podstatě byla krusta.
1: Jirče píše o třený bábovce od tatínka, že ji uměl nejlepší. No a pak tu máme zase spoustu hlasovek, tak některý z nich vyberem.
0: Tak pojďme na hlasovku od Jany.
4: Dobré ráno. Můj tatínek vždycky, když maminka nebyla doma, tak dopoledne jsme se sebrali, otevřeli jsme velikánskou kuchařskou knihu a museli jsme s tatínkem pročítat, co všechno dobrýho bychom si dali. A najednou koukl na hodiny a řekl, je děti, už je 11, musíme jít uvařit, a šel a udělal nám palačinky a my je úplně zbožňovali a milovali.
0: Palačinky, další věc. Vy nám normálně odemykáte vzpomínky na to, co konkrétně mě teda vařil táta. To jsou samý dobroty.
1: Mně přijde vlastně trošku líto, že ty mamky, oni vařejí prostě každý den všechno, ale pak jednou uvaří taťka. Tyjo, to je buď.
0: No, protože to je výjimečný, jo, to je stejný vlastně, já to vidím u sebe, že jo. Tak jako to malý dítě konkrétně je s tou mamkou pořád, ale
1: no,
0: pak přijde taťka,
1: no.
0: Hele, taťku prostě milujeme, jo. Máme tady hlasovku taky od Andreji.
5: Dobré ráno, rádio. Tak já můžu říct, že můj taťka umí skvělé maso na grilu. To maso je dochucený, šťavnatý, ať je to krkovička, ať je to kuřecí. Tak se s tím vymazlí, má vždycky u toho lahváče a sedí u toho grilu a stará se o to, prostě to umí perfektně. A pak taky teda je taťka takový vrchní ochutňovač, že musíš všechno ochutit. Má rád vepřové jedlo zelo, takže jednoměsíčně prostě to zelí musí být, když přijedu k našim. Já ho ráda nemám, jo, ale kvůli tačkovi prostě být musí a maminka kvůli tačkovi udělá všechno.
1: Takže grilovací mástr, zároveň ochutnávač, všechno tam je.
0: Myslím, že jsme vám dali i spoustu tipů na to, co budete dneska obědvat nebo spíš večeřet. No tak děkujeme všem otcům za to, že tady jsme.
1: Pak je tam ještě jedna zpráva, já váhla, jestli ji číst nebo ne.
3: Ale přečti určitě.
0: Počkej, počkej, fakt to jdeme přečíst, jo?
1: Jo.
0: Tak počkej, dáme to do ticha.
1: Od tatínka mám nejradši klid, co nám dal, když se odstěhoval.
0: No, my vám přejeme krásné pozitivní páteční ráno. Mark Embr, Belong Together a v neděli všechno nejlepší.

0: Hezký ránko. Klimatizace. Ty se dneska zapotěj. Možná už i u vás, jede klimoška na plný obrátky tady u nás, jo, protože jinak by tady bylo asi nesnesitelně. Jinak ono se říká, že vlastně konkrétně, když se podíváme k vám do aut, že rozdíl mezi teplotou venku a v autě má být 5 stupňů na klimatizaci, jo. Tak si říkám, jak to dneska uděláme. Když venku má být 35, tak nastavujeme topení na 30, nebo
1: dáš,
0: jak to teda?
1: Dáš topení na 30, no.
0: Což je teda aspoň v mém autě jako na max, jo.
2: Hele, a jako dodržujete to, protože my tam máme rozdíl asi 10 stupňů teda.
0: No, no takhle, jako nedodržujeme, protože tu bych tam musel dát opravdu 30 jako dneska, no.
1: Jako když se chci ochladit, tak já si tam vždycky dávám jako 21 je jako maximum, takže pokud je venku jako 34, no tak to mám o 13 stupňů méně prostě.
0: Takhle, když se chcete hodit příští týden marot, tak si nové klimošku dejte třeba na 15, na 16, jo, a ono se to povede. Zdravíme vás do vašich plechových miláčků. Všechny za volant, hezké ráno. No a pro vás budeme mít za malý moment aktuální dopravu a pro všechny, kdo nás hladíte další muziku. Tohle Sia Cheap Thrills na Hit Radio. Za chvíli hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Potřebujete půjčit auto na dovolenou? Na cestu? Nebo prostě jen tak? V autopůjčovně Zeman Car máme pro vás to pravé. V Novém Jičíně i v Olomouci na vás čekají komfortní osobní auta, SUV i prostorné devítimístné minibusy, čisté a připravené i hned vyrazit. Rezervujte si to své ještě dnes na www.zemancar.cz. Zemancar. Nasednete a jedete.
6: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde. V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte si termín na vyšetření plodnosti nyní zdarma na www.pronatal.cz. Plodnost není samozřejmost.

0: Bludiště Landek CZ.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
0: Ekokom.
2: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
3: Vše pro vaši grilovačku.

0: plechovce za 26,90 a Budvar výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Nohy už vám tolik neslouží, ale přesto chcete být aktivní a soběstační? Seniorské elektrické vozíky a skútry Selvo vás dopraví bez pomoci druhých na nákupy k lékaři nebo třeba na výlet. Na Selvo nepotřebujete řidičák a ovládání je jednoduché. Přijďte si vybrat. BG Technik, výstavní 123/11, Ostrava Vítkovice.
2: Jste připraveni na dobrodružství jako z divokého západu? Vydejte se do amerického zábavního parku Twin Peaks v polských Žorech. Čekají vás kolotoče, skákací hrady, minizoo, lanové parky, westernová představení a mnoho dalších atrakcí. Potkáte kovboje, užijete si dobrodružství a energii načerpáte v našich občerstveních. www.twinpeaks.zory.pl.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenos

0: osobního auta na Zlínsku v Lutkovicích.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto, váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz
2: Hit Radio Orion.

0: Geniální Sia, Cheap Thrills na Hit Radio, minutu po půl deváté. Filipe, co pro nás máš?
1: Ranní update.
2: Velké pozdvižení způsobila na dálnici v americkém Ohio uprchlá zebra. Zvíře uteklo z nedalekého cirkusu a několik kilometrů kličkovalo mezi auty, což ochromilo ranní dopravní špičku. Řidiči si exotického uprchlíka pobaveně natáčeli, zatímco policisté a ošetřovatelé ho slasy v rukách honili po krajnici. Zebru se nakonec podařilo v pořádku odchytit. Švédští vědci přišli s netradičním experimentem, jak bojovat proti osamělosti seniorů. V jednom z domovů důchodců nainstalovali speciální virtuální okno, které starým lidem v reálném čase přenáší živé záběry se štěnety. Se štěněty samozřejmě. Seniori mohou pisky na obrazovce sledovat po celý den. Podle lékařů jim tato podívaná prokazatelně snižuje krevní tlak a výrazně zlepšuje náladu.
0: No a kdo z dědů má tlak nízký, tak tomu tam pustíme něco ostřejšího.
2: Singapurská restaurace zavedla do svých služeb neobvyklou novinku robotického číšníka, který mluví se zákazníky v rýmech. Umělá inteligence dostala do vínku básnické střevo, takže objednávky i placení vyřizuje výhradně právě ve verších. Majitel podniku přiznal, že lidé sem teď nechodí ani tak kvůli jídlu, jako spíš proto, aby robota svými dotazy nachytali.
3: To bych tam taky chodila, tam si představím teda,

0: Že se usadím, no. Přijde ten robot. Píp, píp, zdravím všechny hosty, vezu jídlo bez starosti.
1: Mě napadá. Dobrý den, co si dáte? Radši něco lehčího, protože vypadáte, že navíc pár kil máte. Doporučím vodu a něco lehkého k tomu.
2: No a my můžeme jít samozřejmě na placení. Máte to za 506? Měl jste si dát radši ten chřest. Až dozví se toho manželka, dostaneš možná i pěst.
0: Tak otvíráme kdy teda tu.
1: Tak jo, tak budeme myslet název. Will Smith, Miami, tohle vás bude moc bavit. Je to srdcovka, kterou jsme vybrali my tři. A opět připomínám, že srdcovky si můžete užít

0: Žádný starosti, Leony, don't worry, na Hit Radio v 8.39. Dobré ráno. Tak my jsme tady řešili remízu s Jihoafrickou republikou 1-1. Víme, že tenhle zápas takhle dopad, že jsme si na mistrovství světa lehce zkomplikovali život, ale mě teda zaujal jinačí detail z toho zápasu, a to, že celý zápas řídili ženy. Mm-hmm. Ženy. A teda evidentně naprosto parádně, protože hráči respektovali, těch protestů bylo minimum, žádný simulování, žádný válení na trávníku. Já si myslím, že ty chlapi se jenom nechtěli strapně před holkama, jo? Že to je ten hlavní důvod. A to nás tak přivádí k otázce, jestli jste někdy ve svém životě, kdo nás posloucháte, narazili na ženu, ze který šel respekt hnedka na první dobrou. Vzpomenete si i vy tady ve studiu, co?
1: No já takhle, já jsem měl skoro okolností jako první v životě fotbalovou trenérku, když jsem byl hodně malý, a ta měla teda fakt jako respekt přirozený hned, samozřejmě bylo to hodně dáno tím, že jsme byli děti, ale tam teda musím říct na první dobrou, že na to já si vzpomenu.
0: Jak to vypadá třeba u tebe doma? Jo, v pohodě? Nejseš pod pantoflák nebo jako dobrý? To bylo na tebe.
1: Jo,
2: na mě.
1: Ne, hele, takhle, tam je to tak jako přirozený respekt. My jdeme rovnoprávnost.
0: Je tam ta dominance.
1: Ne, jo, jasně. Dominance se mnou pod pantoflem a na fotbal už nekoukám dneska.
2: U nás to byla žena, rozhodně moje mamka, a to bylo teda vtipný, protože jako ona je taková jako drabá, jo, strašně hodná zároveň, ale umí jako bejt drsná. A vždycky říkali kamarádky mámy, když jim zlobili děti, tak prý, nežlobte nebo budete za trest k tetě Martině, ta vás vycvičí, tak to je moje máma.
0: Teta Martina, no tak já určitě potkal takovou nějakou ženu někde na úřadě, no, 100%, ale jinak, jak si říká Filipe, já teda taky jsem doba dominantní, no, takhle, ale nemůžeme si to nechat líbit od těch žen, že jo. Je to tak, no, je to
1: musí
0: tak.
1: Musí někdo bojovat i za mě, protože já jsem moc hodnej, prostě říká se to často.
0: Za chvíli další muzika, Dua Lipa, Love Again, tady na Hit Radio. Miláčku, ať to pak vysvětlím, prosím tě, jo, to bylo jenom kvůli rádiu, prostě to pochopíš doma, jo.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
7: Milovníci piva z Bystřete. Festival Zlatého moku Pivobraní Nový Jičín je opět tady. Přijďte si užít festival na Masarykovo náměstí už v sobotu 20. června. Čekají vás desítky druhů piva z 30 mini pivovarů, legendy hudební scény jako Vysací zámek či Pražský výběr a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Více na www.pivobranin.cz.
8: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích. Nebojte se, firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
9: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
12: Pondělí, úterý,
13: středa, super středa. Speciálně ve středu na vás čekají v Outlet Arena Moravia super dodatečné slevy až 80% nebo dárky k nákupu. Sleduj super středy v Outletu a nakup ještě výhodněji. Více na sociálních sítích a na outletmoravia.cz.
14: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
15: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
16: Festival v ulicích Art and Life. Hudebníci, akrobati a performeři z 16 zemí světa. Fantasy svět plný bublin. Obří dračice Josefin, hadí žena a akrobacie na tyči. Tančírna pod hvězdami i fire show. Festival v ulicích. Festival na hlavní třídě v Ostravě Porubě. 26. a 27. června. Vstup zdarma.
17: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
18: Senkor.
19: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Jak vyhrát poukaz na nákup produktů značky Merrell v hodnotě 7000 korun na 4camping.cz? Tak takovou možnost jste měli minulé dny tady u nás na Hit Radio. Stačilo na náš web poslat historku o tom nejhorším výletu, jaký jste kdy zažili, o výletu, který se vám opravdu nevydařil.
1: Dneska tady máme příběh Monikyho, cituju. Na tenhle květnový čundr se strejdou v životě nezapomenu. Začalo to idylicky, výšláp, noc pod širákem a druhý den přesun na vyhlídku Švédská skála u Spálova, kde jsme si chtěli uvařit fazole. Když jsem na vařiči restovala slaninku s cibulkou, něco mi káplo na ruku. Automaticky jsem jí olízla v domnění, že jde o omastek z ešusu. Jenže to chutnalo úplně jinak. Když jsem se podívala nahoru, přímo nade mnou v krovu visel netopír, kterého jsme nejspíš vyrušili ze spánku. Dodnes nevím, jestli mě poslintal nebo počůral a asi to ani vědět nechci. Po návratu domů následoval telefonát na infekční oddělení a cesta do FN Ostrava. Ten den jsem vyfasovala neuvěřitelných 13 injekcí séra a vakcíny proti vzteklině. No a největší lahůdka 4 injekce séra přímo kolem pusy a 2 rány jehlou rovnou do jazyka. Co se nevešlo do obličeje, šlo do stehna a ramena.
0: No a nás by zajímalo, jak to pokračovalo dál. Monika je s námi ve vysílání. Dobré ráno, Moni.
2: Dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Dobré ráno. No tak jak to pokračovalo teda po těch sérech? Co se pak dělo?
2: No, dělo se to, že jsem teda dojela domů a začalo mi to všechno otékat samozřejmě, protože toho séra bylo opravdu jako hodně a ty rty a jazyk, všechno to začalo napuchat. Takže jsem byla 2 dny doma na neschopence, vypadala jsem, jako když jsem vylezla z nějaké hodně nepovedené plastické kliniky po botoxu. Takže trvalo, než to splasklo a pak jsem vlastně ještě jela za 3 dny a za týden a za týden ještě jako znova na další dávky té vakcíny proti vzteklině, ale to už teda naštěstí jenom do ramene.
1: Takže teda opravdu vydařený a nezapomenutelný čundr.
2: Přesně tak. Naštěstí teda musím poděkovat personálu fakultní nemocnice, že za jejich pochopení, vstřícnost a profesionalitu, protože teda jsem si říkala, že takový příběh si hned tak neslyšeli. Čekala jsem nějaký výsměch trošku, ale ne, no.
1: A vzteklinu teda nemáš, je to dobrý?
2: To nevím, ale vzhledem k tomu, jak jsem proočkovaná, tak věřím tomu, že vztekla v životě už nebudu, že už to není ani možný.
0: Moni, ty už rozhodně vzteklá nikdy nebudeš, naopak si myslím, že právě teď budeš mít obrovskou radost, protože tenhle příběh nás pobavil nejvíc a vyhráváš poukaz na nákup produktu značky Merrell v hodnotě 7000 korun na 4camping.cz, abys mohla vyjet na nějaký čundr a nechat se počůrat od netopíra.
1: Moc ti gratuluju,
2: mám velkou radost.
0: Tak máme radost. Ano?
2: Je to boží a já zrovna Merrellky boty nosím na čundry.
1: Tak můžeš mít i nový anebo nějaký jiný vybavení od nich, tak to je pecka.
0: To je parádní. Tak super. Moni, vydrž nám na telefonu, moc ti gratulujeme, užij si víkend a zatím ahoj.
2: Ahoj a děkuju.
1: Ahoj.
0: Geniální příběh.
1: Jako počůrat se nechat od netopíra, teda to je hustý, ale takováhle výhra pak za to, že jo?
3: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

0: Vanessa Amorosi, Absolutely Everybody. Tohle je vlastně taková přípravaná summer party, která běží od dnešních 15 do nedělních 18 hodin tady na Hit Radio. No a my se s vámi jdeme rozloučit. Páteční snídaně šampionů dorazila do cíle.
1: Dorazila do cíle, měli jsme tu dvě krásné výhry, spoustu hezkých emocí, tak doufáme, že si s takovouhle hezkou emocí budete odcházet i vstříc tomu víkendu.
0: No dneska to páteční ráno bylo celkově nabitý, tak kdybyste si to chtěli dát zpětně, můžete jako podcast, hledejte snídaně šampionů na Spotify, případně na webu hitradio.cz. No a teďka už vám popřejeme hezký víkend, neupečte se, zvládněte to nějak.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Dávejte nám na sebe pozor a my se na vás budeme těšit. Kdy?
1: Zase v pondělí od 6, tak ahoj.
0: Jasná věc, pondělí čau.
3: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Ve Vendrini na místní silnici u základní školy se narazilo osobní auto do plotu, tak tam počítejte s omezením, na místě zasahují i záchranáři. V Havířově na Dlouhé třídě tam bourali dvě osobní auta, zdržení je ale zatím minimální. Co se děje na cestách, to pište nebo posílejte hlasovku na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Vedro bude, ale my můžeme přijet hned. Jsme Klima Pohotovost a dorazíme k vám dřív než léto. Garantujeme nejrychlejší servis a montáž klimatizací ve vašem okolí. klima-pohotovost.cz.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Hanácká vodka půl litru za 114,90 pouze v pátek a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz

0: nimi Bára Purkartová. Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů, které se u evidence nástupů nových zaměstnanců dosud týkalo pouze cizinců, se od 1. července rozšíří i na občany České republiky. Státní úřad inspekce práce změnu vítá jako důležitý krok směrem k větší transparentnosti pracovního trhu a efektivnějšímu potírání nelegální práce. Záchranáři v Moravskoslezském kraji mají nové sanitky za více než 70 milionů korun. Vozy budou sloužit na výjezdových základnách napříč celým naším regionem a nahradí část už dosluhujícího vozového parku. Nové sanitky přispějí ke zvýšení kvality, bezpečnosti a efektivity poskytované péče. Češi tráví na sociálních sítích 137 minut denně. Je to o 6 minut méně než loni. Podle odborníků to ale neznamená, že sítě opouštějí. Spíše je používají úsporněji, jako každodenní rutinu. Méně aktivně na nich hledají, komentují anebo publikují vlastní obsah.
1: Fotbalový servis.
2: Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství světa jen remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. Naši si tak výrazně zkomplikovali boj o postup ze skupiny. V klíčovém zápase v Atlantě otevřel v 6. minutě skóre Michal Sadílek. V 83. minutě pak srovnal z penalty Mokoena. V závěrečném duelu skupiny proti Mexiku v tamní metropoli budou Češi k účasti v play-off potřebovat domácího favorita porazit. Do vyřazovací části projdou nejlepší dva celky z každé skupiny a 8 mužstev ze třetích míst.
3: Dneska u nás bude jasno, během dne se může zatáhnout a hlavně na Bruntálsku zapršet, ale pro dnešek je vydaná i výstraha proti vysokým teplotám. Naměříme 28 až 31 stupňů Celsia ve stínu.
1: Hit Radio Orion.
3: I s vámi dneska v pátek 19. června Karla Michalíková. Svátek má Leoš a dneska to u nás bude hlavně o FM City Festu, který vlastně začíná už dneska a my budeme u toho. Evelína s Michalem budou z místa vysílat i živě a to celé odpoledne. Takže se máte na co těšit. Teď už ale taky je skvělá muzika. Mi třeba Lion Rhymes nebo Rasmus, tak vám přejem krásný pátek. Konečně pátek!

8 je Rádio Orion, s vámi Karla Michalíková. Dneska to u nás bude, jak už jsem říkala, hlavně o FM City Festu. Miraje se ptali, kolik berou takové zahraniční hvězdy a jeho odpověď, tolik, že celý festival letos vyjde zhruba na 50 milionů korun. Masakr, co? V tu chvíli jsem si uvědomila, že já řeším, jestli si koupím kavčo za 70 korun. A organizátoři FM City Festu mezi tím řeší, jestli přiletí Alan Walker nebo Robin Schulz a rovnou je vzali oba. Každopádně klobouk dolů, protože já mám teda občas stres z organizace rodinné oslavy pro 20 lidí a oni řeší festival pro tisíce a tisíce lidí. Takže ať se to podaří, my budeme u toho a těšíme se na vás.

0: ladíte Hydrádio Oriona. Já vás teď srdečně zvu i na naše sociální sítě. Máme jak Instač, tak Facebook a právě na Facebooku si můžete aktuálně v naší soutěži vyhrát třeba rodinné vstupné do lanového bludiště na Landeku. Já osobně jsem tam byla, takže doporučuji za celou rodinku tenhle výlet podniknout. Je tam spousta zábavy a spousta adrenalinu. No a taky na našich sítích sdílíme různé aktuality, zajímavosti z regionu a taky vtipný obsah z našeho vysílání. Jako občas se nám něco podaří. Jo, vtipného. Občas jsme i vtipní. Třeba moje hranice mezi vtipností a trapností je hodně tenká, ale kolegům to docela jde. Můj Instač najdete jako karla.michalíková. Od vtipku a sociálních sítí už ale jdeme rovnou k další muzice. Pokračuje Damiano Dávid už za minutku.
1: Dopravní hlídka Hitrádia Orion. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Moravy a Slezska? No přece ty! Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 724 299 199. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hitrádio Orion, tvůj parťák na silnicích Moravy a Slezska.
2: A pro bezstarostnou jízdu s tvým vozem Škoda jsme tady my, Autodům Vrána z Havířova. Autorizovaný servis, karosárna, lakovna, Škoda Plus i prodej nových vozů.
3: Kdo šetří, má za 3.
4: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Housebrand Café, per favore?
7: Si, signora.
8: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
9: XXL výprodej v online shop CZ.
10: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
9: www.onlineshop.cz.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
16: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
17: V zahradnictví z Pomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví z Pomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví z Pomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl, vaše online zahradnictví.

0: Ty hadry jsou kvalitnější. Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
1: Zajet na nákupy do Futura a přitom se podívat na nové elektromobily. Ano, v OC Futurum až do 28. června probíhá jedinečná elektrizující přehlídka elektromobility. A navíc, každý víkend si můžeš zdarma vyzkoušet elektromobil na vlastní kůži. Tak se přijď svést do Futura.
2: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
6: Výjimečné nemovitosti si zaslouží výjimečný servis. Realitní kancelář Svoboda & Williams nově v Ostravě na adrese Velká 1 v Nových Laubech. Více na svobodawilliams.com.
7: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
8: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

Hit Radio Orion je stanice, kterou ladíte a posloucháte, ať už někde v práci, nebo za volantem, u doktora. Tak je možné, že máte dneska volno, takže si už od rána užíváte krásný den jenom sami pro sebe. Já to vám přeju. To vám moc přeju. Teď vás naladím na dnešní polední srdcovky, opět teda v režii Jirky Pelnáře. Mám tady něco pro milovníky 90, tak a vy už to slyšíte. Rovnou možná to nejlepší. Ace of Base, Beautiful Light, taková klasika na páteční dopoledne. To prostě musí zákonitě zlepšit náladu nám všem. Tak příjemný poslech.

0: Jelen je všude zdejší a Hit Radio Orion zase všude hraje. A my děkujeme, že hraje i u vás, ať už je to kdekoliv po celé Moravě i Slezsku. Před námi nabitý víkend. Jako já se dívám na seznam akcí, co všude se jako dneska nebo zítra děje. A já bych prostě jako nevěděla kam dřív. Přesně ten víkend, kdybych se jako nejradši tak nějak rozpulila nebo naklonovala a byla na více místech najednou, ale nejde to, nejde. A aby toho nebylo málo, tak vám tu hlavičku ještě víc potrápíme, protože co se kdy děje, to už zase ví i naše redakce.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Netáhne vás to zrovna za kulturou? Tak co raději, vyrazit na hory? Vydat se můžete třeba na stezku Valaška na Pustevnách. Ta je pro vás teď otevřená každý den od 9 dopoledne do 6 odpoledne. Navštívit tady můžete trampolíny, slaměný skywalk ve výšce 30 metrů nad krajinou, vyhlídkovou věž, 150 metrů dlouhý himalajský chodník a spoustu dalšího. Tak neváhejte a užijte si výhled na Beskydy, jaký jinde nezažijete. Vyrazte na stezku Valaška.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
5: trenirkarna.cz.
6: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
5: trenirkarna.cz.
7: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
8: Nebojte se.
7: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
9: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
10: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
11: Zveme vás do nejmodernějšího nově otevřeného showroomu nábytku Europa Meble v polské Ratiboři. 10 000 metrů čtverečních nábytku za atraktivní ceny. Kuchyně a skříně na míru. Jste z Ostravy nebo Opavy? Dopravu máte zcela zdarma. Právě teď dostanete navíc slevu 11% a firmy nakupují bez DPH. Europa Meble, polská Ratiboř, kousek od hranic. Více na europameble.pl.
12: Na start!

0: propukne naplno. Velký motosraz, našlapaný program a ta nejlepší motorkářská atmosféra. Nenechte si ujít akci roku. Breda Motoshow. Pořádají OC Breda a Motoscoot.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
4: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
5: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
6: Já bych koupil rákosku.
7: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
10: Hit Radio Orion.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. V Orlové ve Slezské ulici se srazily dvě osobní auta, tak tam počítejte s omezením. Kolona se ale zatím netvoří. V Havířově na Národní třídě došlo k havárce rovnou tří osobních aut a projedete tam jedním pruhem. Zdržení je nárazové. Co se děje na cestách, to pište nebo posílejte hlasovku na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Jsme firma FL Brány. Český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nadr i brdse.cz.

0: Naší bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
4: Máme 10 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkártová. Pěkné dopoledne. Nastupují tropická vedra. Odborníci proto nabádají, abychom pravidelně pili. Ideálně vodu, minerálky nebo neslazené nealko. V poledních a odpoledních hodinách je pak dobré omezit tělesnou zátěž a pobyt venku. Rizikové užívání návykových látek zůstává v Česku dlouhodobě vysoké. Podle výroční zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti užívá nějakou návykovou látku až 72% populace. Víc vedoucí institutu Pavla Chominová.
5: V poslední době přibývá dospělých, kteří užívají více látek současně. Co nám přijde taková nejrizikovější kombinace je vlastně kombinace alkoholu a užívání psychoaktivních léků.
4: Rizikovější skupinou pro kombinaci alkoholu a léků jsou především ženy ve středním věku. Na univerzity v Ostravě přejdou pracovat další vědci ze zahraničí. Na jejich podporu školy získají skoro 21 milionů korun z operačního programu Spravedlivá transformace. Mezi nově podpořenými projekty jsou například výzkumy v oblasti informačních technologií, medicíny nebo pokročilé statistiky. České volejbalistky dnes na Filipínách nastoupí ke třetímu zápasu Ligy národů. Po volejbalových velmocích Itálii a Spojených státech narazí na Japonsko. Ve společné tabulce 18 účastníků jsou Češky aktuálně 9., Japonky 4. Utkání na Filipínách začne ve 14 hodin našeho času.
6: Dneska u nás bude převážně jasno. Odpoledne se ale může hlavně na Bruntálsku zatáhnout a zapršet. Možná tam u vás bude i nějaká bouřka menší. Jinak ale vyloženě teploty na bazén a opalovačku 28 až 31 stupňů.
2: Hit Radio Orion.
6: I po 10. s vámi Karla Michalíková. Věřím, že si užíváte páteční dopoledne s vědomím, že za dveřmi už je víkend. Tak si užijte, hezký den. Hit Radio. We were good.

Ladíte Hit Radio Orion. A teď jedno zajímavé, ale rozporuplné téma. Schválně, co vy na to, to mě zajímá. V New Yorku totiž řeší nečekaný problém. Lidem tam začínají vadit psy v restauracích. Stížností je tolik, že jejich počet za poslední roky výrazně vzrostl. Někomu vadí samotné štěkání, jinému vadí ti psy mezi stoly a někteří si stěžují teda hlavně kvůli hygieně. A já se vás ptám, co vy na to, jestli podle vás patří pejsek do restaurace, pokud je teda slušně vychován. No, berete svoje psy třeba do hospody, když jdete na pivo nebo na guláš. Jako mě to asi úplně extra nevadí, upřímně. Ale jednou jsem byla svědkem toho, že jsme šli někam do hospody, myslím, že to bylo někde pod Javorníkem, a tam měl týpek vedle nás u stolu na rameni krysu, nebo jako potkana teda, jako jeho toho šlechtěného, ale i tak, jo? Jako upřímně se divím, že ho tam pustili, pokud to teda nebyl majitel. Ale nebyl to úplně hezký pohled a nebyl to úplně příjemný oběd tehda. Takže co vy na to? Pejsek patří do hospody nebo ne?

0: Rádia Orion přeje Karla. Policie znovu varuje před podvodnými SMS-kami. Už jsme o tom mluvili, ale musíme to připomenout. Přijde vám zpráva SMS, že jste překročili rychlost a máte zaplatit pokutu. Stačí přitom kliknout na odkaz a právě to nikdy nedělejte. Že to někomu z vás stalo, klidně dejte vědět, dejte na to velký pozor, protože ne každá pokuta je teda skutečná a ne každý policajt píše SMSky, vlastně žádný, jo? Policie neposílá SMSky, to si pamatujte a vyřiďte to i vašim rodičům a i prarodičům. My jsme vás varovali. Buďte na sebe opatrní a hlavně teda na vaše peníze. Tak těžce jste si je vydřeli, tak těžce. Přece jenom tak někomu nedáte.
1: Užij si FM City Fest s Hitrádiem Orion. Ruce nahoru! Buď u toho s námi, zastav v našem festivalovém studiu a odstartuj dvoudenní party. Léto zní jako Hitrádio Orion.
2: Tady Batček z Friedlandu nad Ostravicí. Nejsme kapela, ale máme nářez. FM City Fest je jízda stejně jako práce u nás. Napiš nám na recepce@batcheck.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Jste připraveni na dobrodružství jako z divokého západu? Vydejte se do amerického zábavního parku Twin Peaks v polských Žorech. Čekají vás kolotoče, skákací hrady, minizoo, lanové parky, westernová představení a mnoho dalších atrakcí. Potkáte kovboje, užijete si dobrodružství a energii načerpáte v našich občerstveních. www.twinpeaks.zory.pl.
5: Zveme vás do nejmodernějšího nově otevřeného showroomu nábytku Europa Meble v polské Ratiboři. 10 000 metrů čtverečních nábytku za atraktivní ceny. Kuchyně a skříně na míru. Jste z Ostravy nebo Opavy? Dopravu máte zcela zdarma. Právě teď dostanete navíc slevu 11% a firmy nakupují bez DPH. Europa Meble, polská Ratibor, kousek od hranic. Více na europameble.pl.
6: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
7: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
8: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa,
8: Mira,
9: Rybičky,
8: Migové.
9: Jdeme na hrady.
8: 8 hradů,
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa,
8: Harley,
9: Tomáš Klus,
8: Single X.
9: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
10: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
8: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
9: www.hrady.cz.
11: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
12: Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice míří do Olomouckého kraje. Časovky v Uničově, silniční závody v Jeseníku, fanzóna i koncert skupiny Lucie. 25. až 28. června. Více na mcrmsrsilnice.cz.
13: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
14: Se Zakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Se Zako.
15: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
16: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Máte chuť udělat něco pro své tělo, hlavu a možná i překonat sami sebe, tak já připomínám, že v sobotu 20. června, to znamená zítra, ožije Karviná revírním pohoběhem. Čekají vás tam tratě pro zkušené běžce i úplné hobby sportovce, taky závody pro děti a nově i festival zdraví s přednáškami, diagnostikou, regenerací a ochutnávkami zdravých produktů. To vše v unikátním prostředí kolem Karvinského moře, tak si to užijte. A taky připomínám, že dnes odpoledne budeme vysílat živě z FM City Festu. Loni byli hlavní hvězdou Činasky a Činasky vždycky, když hrajou někde živě, tak to stojí za to, tak si je teďka pojďme připomenout.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: teplý a horký, vyloženě letní a možná se děláte výlet do Prahy třeba, tak tam máte aktuálně možnost potkat se tváří v tvář s Arnoldem Schwarzeneggerem, který do Prahy na skok přiletěl a už se s ním lidi potkali třeba na Staromáku. Takže představte si to, vy jdete s tím trdelníkem v ruce k Orloji, úplně upatlaní o té čokoláda, teď proti vám Terminátor se svojí ochrankou, ty brďo. Otázka, jestli bys mohl poznali. Taky lehce zestárl, ale já myslím, že jo, minimálně po hlase.
1: Hasta la vista, baby.
2: Nabídka pracovních míst.
3: Psychiatrická nemocnice v Opavě přijme všeobecné sestry, včetně absolventů se zájmem o psychiatrii. Vstřícné pracovní podmínky, 6 týdnů dovolené. Více na www.pnopava.cz.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz. Léto není období v kalendáři. Léto je život. S námi startuje z nuly na 100 tento víkend. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do

0: rádiu.
1: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
2: Milovníci piva z Bystřete. Festival Zlatého moku Pivobraní Nový Jičín je opět tady. Přijďte si užít festival na Masarykovo náměstí už v sobotu 20. června. Čekají vás desítky druhů piva z 30 mini pivovarů, legendy hudební scény jako Vysací zámek či Pražský výběr a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Více na www.pivobranin.cz.
3: Vedro bude, ale my můžeme přijet hned. Jsme Klima Pohotovost a dorazíme k vám dřív než léto. Garantujeme nejrychlejší servis a montáž klimatizací ve vašem okolí. klima-pohotovost.cz.
4: Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí.
5: Stavebniny Janík. Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Festival v ulicích Art and Life. Hudebníci, akrobati a performeři z 16 zemí světa. Fantasy svět plný bublin. Obří dračice Josefin, hadí žena a akrobacie na tyči. Tančírna pod hvězdami i fire show. Festival v ulicích. Festival na hlavní třídě v Ostravě Porubě. 26. a 27. června. Vstup zdarma.
8: Blade Night Opava se blíží. Dejte si s námi pořádně do těla na inline projížďce noční Opavou. Startujeme už tento pátek ve 20 hodin z obchodního centra Breda Weinstein.
9: Breda Weinstein. Vaše srdeční záležitost. www.ocbreda.cz

0: bufí.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
3: Hit Radio Orion.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: hitovka We Pray na Hit Radio Orion. Teď už nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. V Opavě, v Olbrichtově ulici u náměstí Svobody se srazilo osobní auto s motorkářem. Počítejte tam s omezením provozu a taky s kolonou. Na trase mezi Valmezem a Rožnovem pod Radhoštěm při průjezdu za Šovou došlo v místě dopravního omezení ke srážce osobního auta s nákladňákem. Tam už se kolona tvoří v obou směrech. Takže pevné nervy. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto, váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jak jinými slovy řeknete nejkrásnější výhled a nejdelší himalajský chodník v Beskydech? Přeci stezka Valaška.
4: Kurňa, to je výhled. Stezka Valaška.
5: Ostravo! Hledáš práci, co má tempo, ale zároveň jistotu? Primark otevírá v Avionu a hledá prodavače a prodavačky do nového týmu. Bo u nás máš stabilní práci, férové podmínky a partu, na kterou se můžeš spolehnout. Mrkni na Primark kariéra a přihlaš se ještě dnes. Bo v Primark máš jistotu a tým, který tě podrží.
6: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
7: S Vianney k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. S Vianney, srdeční záležitost.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
10: 11 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Česko letos nesplní svůj závazek vůči NATO vydat 2% HDP na obranu. Premiér Andrej Babiš to dnes uvedl na svém Facebooku. Zároveň ale vyjádřil přesvědčení, že od příštího roku Česko plnit 2% závazek bude. Lidé po celém Česku se dnes mohou vydat do Sokoloven, objevovat architekturu i poznávat činnost Sokola. Tématem letošního 12. ročníku Noci Sokoloven je poezie. Jednoty si pro návštěvníky připravily různé soutěže, hry, sportování nebo posezení u ohně. Seniori nad 75 let budou mít od začátku příštího roku městskou hromadnou dopravu ve Zlíně zdarma. Schválili to zastupitelé města. Dosud mají v krajském městě jízdné zdarma lidé starší 80 let. Věková hranice se ale sníží. Lidé od 65 do 79 let si pak mohou za 600 korun ročně pořídit senior pas. Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství světa v Americe jen remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. Výrazně si tak zkomplikovali boj o postup ze skupiny A. Navíc před sebou mají nelehké utkání. Příští týden ve čtvrtek narazí na Mexiko, které už má jistý postup do vyřazovací fáze.
0: Dneska čekáme jasno, místy se ale odpoledne zatáhne a na Bruntálsku dokonce hrozí i nějaká ta lokální bouřka. Teploty vyloženě letní 28 až 31 stupňů, na horách naměříme kolem 21.
8: Hit Radio Orion.
0: I po 11. s vámi Karla Michalíková, před námi třeba Rihanna, Calvin Harris a hodiny, tak si je užívejte a hlavně užívejte pátky.

Jirka, ty bláho. Až jsem se dojela. Ladíte Hit Radio Orion, s vámi Karla, a mě tady zaujala jedna zpráva z Olomouce. Tamní ortopedi už totiž umí šetrnější metodou prodloužit lidem kratší končetinu. Jsem si vzpomněla na kapelu Botek a tenhle jejich hit. Potřebujete, aby vaše končetina byla delší? Tak řešení už existuje, a to přímo v olomoucké nemocnici. Dobře oni, že? A ano, pánové, já vím, na jakou končetinu jste si právě vzpomněli vy ohledně prodlužování, ale mám pocit, že na tu, kterou máte na mysli, se tahle novinka jaksi úplně nevztahuje. Ale přiznám se, že by mě to taky zajímalo. Pro kamarádku samozřejmě.

0: přípravy na letošní FM City Fest jsou v plném proudu. Oblíbený festival pod taktovkou Miraje Navrátila začíná už dneska a potrvá až do zítřejšího rána ideálně. Dneska i zítra jsme u toho i my. Hit Radio Orion tam bude mít jako každý rok postavené své mobilní studio, ze kterého vám budeme vysílat živě vždycky od 13 hodin. Dneska teda Evelína s Michalem, zítra naše Juli a klidně se za námi do studia přijďte podívat, někoho pozdravit, budeme moc rádi a těšíme se, až se tam s vámi potkáme. Má být nádherně. Tak nezapomeňte, dneska i zítra FM City Fest a Hit Radio Orion u toho společně s vámi, bude to boží.
1: Tady Batček z Frýdlantu nad Ostravicí. Nejsme kapela, ale máme nářez. FM City Fest je jízda stejně jako práce u nás. Napiš nám na recepce@batcheck.cz. Dopravní hlídka Hit Radia Orion. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Moravy a Slezska? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 724

0: Nádrž. Jsme Hit Radio Orion, tvůj parťák na silnicích Moravy a Slezska.
1: A pro bezstarostnou jízdu s tvým vozem Škoda jsme tady my, Autodům Vrána z Havířova. Autorizovaný servis, karosárna, lakovna, Škoda Plus i prodej nových vozů.
2: trenirkarna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
2: trenirkarna.cz.
4: Housebrand Café, per favore? Si, signora.
5: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
6: Vše pro vaši grilovačku po

0: se za 26,90 a Budvar Výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
2: Hele, a kdy už bude miminko?
3: Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde. V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte si termín na vyšetření plodnosti nyní zdarma na www.pronatal.cz. Plodnost není samozřejmost.
4: Levněji už to nejde!

0: Naší bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz.
2: Senkor.
3: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti.
4: Jdeme!
3: Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90.

0: Jaňicích potřeb.
1: Stavebniny Jaňic.
0: S námi to zvládnete.
2: Zavratné mega slevy.
3: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
4: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Orion.
5: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdrhem.

0: telefone.
1: Ano! Ano!
0: Ježiš, tak je hezký, radost slyšíme.
2: My vás posloucháme s klukama každé ráno, co jezdíme do školy.
1: To jsme moc.
2: A teď říkají, mami, taky byste mohli někdy něco vyhrát. Tak dneska vám pak vemcí štěstí, děkujeme.
1: A ono to dopadlo.
3: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Skvělá, úžasná Kateřina Marie Tichá na Hit Radio Orion. Taky letos zahájíme léto v éteru Summer Party. Opět vám budeme hrát ty největší letní hity za posledních 30 let a začínáme už dneska v 15 hodin. Končíme v neděli v 18 hodin a páteční večerní speciál je jako vždy moderovaný večer se Summer Party. No a my to máme letos spojené s FMC Festem, takže to vlastně bude taková skvělá festivalová atmosféra s tím vším. A když jsme u letních hitů, tak za mě je prostě tenhle od Venga Boys úplná topka.
1: This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going.

0: Fokus.
1: Jsme Hit Radio Orion a Moravu a Slezsko známe jako svoje boty.
2: Celý měsíc se zapojte do naší dopravní hlídky a každý den můžete vyhrát 2000 korun na pohonné hmoty. Je to jednoduché, buď nám pošlete zprávu nebo nahrajte hlasovku na náš WhatsApp 724 299 199 a tam nám řekněte, kde právě stojíte, jestli jste třeba svědkem nějaké nehody, jestli před sebou vidíte kolonu nebo nějaké omezení. No a my každý den vybereme jednoho člena dopravní hlídky a za tuhle vaši zprávu vás odměníme, jak už jsem řekla, 2 litry na pohonné hmoty. To vám vyjde na plnou nádrž. A ještě něco přesto. Tak vám držím palce a my čekáme na to, kde se co děje.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Milovníci piva z Bystřete. Festival Zlatého moku Pivobraní Nový Jičín je opět tady. Přijďte si užít festival na Masarykovo náměstí už v sobotu 20. června. Čekají vás desítky druhů piva z 30 mini pivovarů, legendy hudební scény jako Visací zámek či Pražský výběr a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Více na www.pivobranin.cz.
8: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
9: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
10: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
12: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídte odpad.
13: Ekokom. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
14: Senkor.
15: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
16: Zábava vlny tobogány.
17: Co vás čeká?
16: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
17: Plno tobogánů a skluzavek.
16: Tak všichni rychle do plavek.
17: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
16: Relax, drinky, animace.
17: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
16: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
15: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
18: Hledáte toho nejlepšího pro svůj nový vůz?

0: Vozy MG. LXM Motors, váš autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai a MG.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Hit Radio Orion.
4: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. V Opavě v Olbrichtově ulici u náměstí Svobody se srazilo osobní auto s motorkou. A pozor na nehodu na trase mezi Valmezem a Ružnovem při průjezdu za Šovou. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.
3: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
4: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezké poledne. Nastupuje vlna veder, horko znamená vysokou zátěž na lidský organismus, může způsobit přehřátí a dehydrataci. Měli bychom proto více pít neslazené, nealkoholické nápoje v kombinaci s minerálkami. V poledních a odpoledních hodinách je dobré omezit tělesnou zátěž a pobyt venku. Česko už nebude pokračovat v krocích k zavedení tzv. Istanbulské úmluvy proti násilí na ženách a domácímu násilí. Vláda na svém posledním zasedání zrušila souhlas předchozího kabinetu s ratifikací dokumentu. Vyplývá to z vládního usnesení. Čeští fotbalisté ve druhém zápase na mistrovství světa remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. Výrazně si tak zkomplikovali boj o postup do vyřazovací fáze. Za týden se představí proti Mexiku v tamní metropoli a k účasti v play-off budou potřebovat domácího favorita porazit. A teď ještě něco z regionu.
0: Mistrovství světa v hokejbalu v Ostravě, které se bude hrát od soboty do 28. června, chce lámat divácké rekordy. Organizátoři chtějí zaplnit halu při útoku české, mužské i ženské reprezentace na zlato. Ambasadorem šampionátu je hokejová hvězda David Pastrňák. Jestli se během turnaje v Ostravad aréně objeví, ale zatím není jisté.
8: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
0: Tropy jsou tady, na Moravě a ve Slezsku dnes naměříme až 1,30, na Bruntálsku se mohou objevit lokální přehánky a teploty na horách 21 až 25 stupňů.

0: Krásný pátek vám přeju, tak vidíte, dočkali jste se, konečně je tady poslední pracovní den v tomto týdnu. Teď jenom teda doufám, že nemáte víkendovou směnu a že už se těšíte na sobotu. Ano, Marek Ztracený ve svém nejnovějším songu zpívá Tyhle ať už je pátek a my se teď vydáme do roku 2004, kde zase zpívali Už se nemůžu dočkat, až bude sobota.
1: Hit Radio Orion.
0: A to je srdcovka s číslem 1. DJ Michael Gray, Hit the Weekend. Nebojte se, už se to blíží, už je

0: Posloucháte srdcovky na Hit Radio, tohle byl Michael Gray.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Srdcovka s číslem jedna, která má takový jako velmi novodobý rytmus a přitom už je 22 let stará. Mazec. Rok 2004 nám to dneska otevřel. 777-937-777, tak to je číslo na WhatsApp Hit Radio. Díky za zprávy, které už píšete. Třeba tady Jana, tak ta posílá, wow, tak tohle jsem neslyšela strašně dlouho, to jsi mi udělal radost. Díky moc za srdcovky, každý den se na tento pořad moc těším. Tak pokud jste na tom úplně stejně jako Jana, tak teď budete opět nadšení, protože holky, dámy, mám tady pro vás takový malý dárek, když je ten pátek. Píseň, kterou znáte nazpaměť, píseň, kterou 100% zbožňujete a píseň, která vám teď udělá obrovskou radost a možná, že jednou v životě jste měli takový pocit, že byste se chtěla nebo chtěli ocitnout v její kůži a potkat takovýho sympaťáka, co by vás naučil tančit. Víc říkat asi nemusím. Srdcovka číslo 2.

0: Kid Rock na Hit Radio All Summer Long, tak to je další srdcovka v rámci pátečního dne.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Kid Rock, frajer, který si mimochodem vzal Pamelu Anderson. Sice na rok, ale vzal si Pamelu Anderson. Co víc ještě v životě člověk může dokázat, že? Který vyrůstal v 90. letech. Tak jo, čtvrt na jednu, posloucháte Hit Radio, máme tady srdcovky. A asi jste si všimli, že všechny srdcovky, které dneska slyšíte, tak jsou velmi letní. Je to z jednoho zásadního důvodu, že na Hit Radio nám začíná summer weekend, takže až do neděle uslyšíte ty největší letní hity. A proto se ptám, kdybyste měli neomezený budget, vůbec by vás nemuseli trápit peníze, kam byste chtěli jet na dovolenou? Jaká by byla vaše vysněná dovolená? Kde by to bylo? Dejte vědět na 777-937-777 a já vás mezi tím vezmu na Ibicu. Máme tady další srdcovku. Mike Ennis, Evelyn a Patrick Miller. One night in Ibiza.

0: Tancovky Hitrádia.
1: Jo, to je ten Shaggy, to je tak nadčasový hit, taky z toho máte tak dobrý pocit, když tohle slyšíte. Prostě automaticky všechny problémy světa jdou pryč a člověk si najednou užívá to léto. Já ještě teda, když jsem slyšel tuhle pasáž, tak jsem si říkal, tyjo, tady zpívá, jako když můj kamarád mluví po šesti rumech. Taky mu prakticky moc nerozumím. Ale to už tak je. Takže tohle byl tedy Shaggy, pátá srdcovka. Já jsem se vás ptal, kam byste vyrazili na letní dovolenou, kdybyste měli neomezený budget, tak máme tady Kalifornii, máme tady Bahamy, Nový Zéland, to je taky krásný, samozřejmě Maledivy, tady taky hezká SMSka, kdybych měla neomezené finance, tak bych si udělala cestu kolem světa. A ty, Jirko? No já mám doma paní a dítě, tak já cestu kolem světa nemůžu, ale myslím si, že tohle bude asi jiná cesta kolem světa, než ve filmu kurva všichutnutá kasy, že? Takže jo, já bych jel na cestu kolem světa, klidně, okamžitě. A tohle je taky zajímavý, to jsem vlastně jako neznal. David píše, já bych chtěl jít na severní Sentinel, nebo Sentinel, což je ostrov v Andamanském souostroví v Bengálském zálivu. Je to poslední místo na světě, kde žijí lidé, kteří nejsou dotčení civilizací, a tam bych jim pustil vaše letní pecky a zatrsal bych si tam s nima. Zdraví David. Davide, to bylo krásný. Byste si zatančili, udělali byste oheň, oni by tě potom snědli a bylo by hotovo. Nádherná dovolená. Za chvilku srdcovka na vaše přání, a protože je pátek, tak bude opět narozeninová, a tak mi dejte vědět na 777-937-777 ročník vašeho narození nebo rok vašeho narození a já podle toho vyberu srdcovku. Za chvilku na Hit Rádiu.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
9: Kdo šetří, má za 3.
10: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5 000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
9: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
10: Zítra ušetříme.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
11: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
12: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
13: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
15: Ekokom.
16: Blade Night Opava se blíží. Dejte si s námi pořádně do těla na inline projížďce noční Opavou. Startujeme už tento pátek ve 20 hodin z obchodního centra Breda Weinstein.
17: Breda Weinstein. Vaše srdeční záležitost. www.ocbreda.cz.
18: Hledáte toho nejlepšího pro svůj nový vůz?
0: Hyundai.

0: Vozy MG. LXM Motors, váš autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai a MG.
1: Vedro bude, ale my můžeme přijet hned. Jsme Klima Pohotovost a dorazíme k vám dřív než léto. Garantujeme nejrychlejší servis a montáž klimatizací ve vašem okolí. klima-pohotovost.cz.
2: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Ano nebo ne?
2: Ano!
3: Ano!
1: Ježiš, tak je hezký, radost slyšíme.
4: My vás posloucháme s klukama každé ráno, co jezdíme do školy.
2: To jsme moc.
4: Říkají, mami, taky byste mohli někdy něco vyhrát. Tak dneska koukáme s klukama každé ráno, co jezdíme do školy.
2: To jsme moc.
4: Říkají, mami, taky byste mohli někdy něco vyhrát. Tak dneska vás pak jen příští, děkujeme.
2: A ono,

0: Imagine Dragons na Hit Radio, 12 hodin 37 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je čas na srdcovku na přání, tentokrát je to páteční narozeninová srdcovka, takže vybírám rok narození, který jste posílali na 777-937-777 a z toho roku hraju srdcovku. Dneska se mi tady hodněkrát objevil ročník 1984. To je krásný. A Marťa k tomu ještě píše, že pokud by šla nějaká romantika, že by to bylo úplně nejlepší, že doufá, že v létě potká nějakou letní lásku, když máme to letní téma a na Hit Radio začíná summer weekend a summer party. Tak jasně, romantika jde a letní láska, to byla krásná inspirace pro mě. Z roku 1984 jsem totiž našel píseň, a to z filmu, který je vlastně jako o jedné velké letní lásce. To bychom měli zažít úplně všichni v životě. Na letní lásky se prostě nikdy nezapomíná. Tak pokud jste single, tak vám přeju, aby to byla obrovská letní láska, nezapomenutelná letní láska a možná i tak trochu filmová. V roce 1984 se objevil film o novodobé Popelce. Patří mezi takový trojlístek hudebních filmů Hříšný tanec, Flashdance a tohle on. Bonnie Bianco na Hit Radio.

0: s úsměvem na rtech říkám, nemáte zač.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Těch děkovných zpráv, co mi sem teď přišlo, tak za to si teda jako opravdu si to moc vážím. Například tady. Terka píše, to jako vážně na tom filmu jsem vyrostla, sedím v kanceláři a mám slzy v očích, moc děkuju. Terko, věř mi, že nejsi jediná, tenhle film jsme měli doma na videokazetě snad úplně všichni. Roman dokonce píše, ahoj, hele, tak to si teď zabil, sice jsem rok 85, ale na tohle sakra vzpomínám, ano, mám husí kůži, díky moc Roman. Vašek, ty kráso, tak to je mazec, to už jsem neslyšel asi 100 000 let. Jsem taky rok 84, ale netušil jsem, že to je z té doby. Já si to pamatuju, když jsem byl malý kluk a starší sestra to poslouchala pořád dokola, pochopitelně z kazety. Okamžitě mi naskočila husí kůži, tak děkuju moc za hezkou vzpomínku. Pěkný den všem, Vašek. Vášo, není zač. Boni Bianco, Piercoso, to je prostě láska z Itálie. Kdyby náhodou se to někde našli, tak je to možná i zajímavý tip, na co se podívat večer o víkendu, aby jsme si i spravili náladu, i třeba po tom včerejším fotbale, že? Možná si budeme muset podívat dvakrát po sobě na ten film. Za chviličku, Ella Henderson na Hit Radio, taky Ray Dalton, no a ve 13 hodin nejnovější zprávy. Páteční srdcovky jsou pro dnešek u konce, moc díky, že je posloucháte. Já jsem Mirka Pelnář a pořád spolu máme ještě dneska víc jak 2 hodiny před sebou. Tak buďte s náma, buďte s Hit Radiem.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Netáhne vás to zrovna za kulturou? Tak co raději vyrazit na hory? Vydat se můžete třeba na stezku Valaška na Pustevnách. Ta je pro vás teď otevřená každý den od 9 dopoledne do 6 odpoledne. Navštívit tady můžete trampolíny, slaměný skywalk ve výšce 30 metrů nad krajinou, vyhlídkovou věž, 150 metrů dlouhý himalajský chodník a spoustu dalšího. Tak neváhejte a užijte si výhled na Beskydy, jaký jinde nezažijete. Vyrazte na stezku Valaška.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.
3: Se Zakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál. I na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Se Zako.

0: www.hity.cz.
1: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Zveme vás do nejmodernějšího nově otevřeného showroomu nábytku Europa Meble v Polské Ratiboři. 10 000 metrů čtverečních nábytku za atraktivní ceny. Kuchyně a skříně na míru. Jste z Ostravy nebo Opavy? Dopravu máte zcela zdarma. Právě teď dostanete navíc slevu 11% a firmy nakupují bez DPH. Europa Meble. Polská Ratiboř, kousek od hranic. Více na europameble.pl.
3: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
4: Čtyři dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
9: Pondělí, úterý, středa, super středa.
10: Speciálně ve středu na vás čekají v Outlet Arena Moravia super dodatečné slevy až 80% nebo dárky k nákupu. Sleduj super středy v Outletu a nakup ještě výhodněji. Více na sociálních sítích a na outletmoravia.cz.
11: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
12: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
13: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
14: Já bych koupil rákosku.
15: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ray Dalton v závěru pátečního poledne, posloucháte Hit Radio, před námi taky nejnovější zprávy, Dominik nám řekne, co se kde děje, ale ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska v Ostravě, v Pavlovově ulici, dejte pozor na nehodu dvou osobních aut. A v Kravařích na Opavské ulici taky bourala dvě osobní auta, počítejte s omezením provozu. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz.
3: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí, a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Jdeme! Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.

0: bludištělandek.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Viany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. S Viany, srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Česko letos nesplní závazek vůči NATO vydat na obranu 2% HDP. Dnes to na Facebooku oznámil premiér Andrej Babiš. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že od příštího roku naše republika 2% závazek plnit bude. Polovinu obyvatel Česka znepokojuje finanční situace jejich domácností v příštím půlroce. Nejčastěji se obávají zdražování potravin a energií. Dvě pětiny lidí chtějí proto v porovnání s loňským rokem omezit své útraty a 46% Čechů odkládá na dalších 6 měsíců nějaký větší plán, třeba nákup nového vybavení do domácnosti nebo zahraniční dovolené. Vyplynulo to z květnového průzkumu agentury STEM/MARK. Lidé se dnes mohou po celém Česku vydat do Sokoloven, objevovat architekturu i poznávat činnost Sokola. Tématem 12. ročníku Noci Sokoloven je poezie. Jednoty si pro návštěvníky připravily soutěže, hry, básničky, sportování či například posezení u ohně. A teď ještě něco z regionu.
4: Ve vodní nádrži Brušperk je zhoršená kvalita vody. Pravidelné odběry tam ukázaly výskyt cerkárií, které mohou způsobit onemocnění cerkáriovou dermatitidou, která se projevuje zarudnutím kůže, vyrážkou a intenzivním svěděním. Masivní infekce může způsobit otoky končetin, zvýšenou teplotu nebo nevolnost.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Na Moravě a ve Slezsku dnes mohou teploty atakovat 31 stupňů, na Bruntálsku se mohou objevit lokální přeháňky. Nezapomeňte častěji pít neslazené nealko a minerálky.
0: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
5: 13 hodin, 3 minuty, jo, je pořádný horko a přitom tak nám Česko včera trošku zmrzlo, jo. Ten fotbal, ale 1 hodina odpoledne a i když jsme měli dobrý oběd, tak pořád máme v puse pachuť včerejšího fotbalu. Jak je to teď? Musíme porazit Mexiko. Se nedá nic dělat. U nich doma. V nesmyslný nadmořský výšce a před 80 tisíci mexických fanoušků. Tak hodně štěstí, pánové. Těžký úkol. Měli jste někdy v životě vy před sebou extrémně náročný úkol? Nadlidský úkol, co jste museli zvládnout? Co to bylo a jak to dopadlo? Pojďte se svěřit. Na WhatsApp Hit Rádia 777 937 777. Za chvilku to spolu probereme. Do té doby Poetika nebo právě teď Swedish House Mafia.
6: Hit Radio Orion.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Orion.
2: Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

Every Levine, What Hell, takhle zní Hit Radio v pátek odpoledne a to chviličku před čtvrt na dvě. Ptal jsem se, jakou největší životní výzvu jste kdy v životě před sebou měli, ať už fyzickou nebo psychickou, protože naši musí na mistrovství světa ve fotbale porazit Mexiko a to je výzva jako Brno. Píšete na 777-937-777, tedy na WhatsApp Hit Radio. A Honza třeba píše, hele, já mám za sebou dvě výzvy. První jsem si nechal patentovat speciální nástavce na vysavače před 14 lety. Byl to průšvih jako vrata. Stálo mě to 3 miliony a nic. Teď jsem si patentoval speciální boxy na nabíjení a ukládání Leon baterií, co teď rádi hoří. To už tak neblázním, ale uvidíme. Jak se říká, kdo nic nedělá, nic neskazí. Zajímavý. Teda pravda, že včera naši taky nic nedělali. A nakonec jak to dopadlo. Eliška píše, moje největší životní výzva byla uběhnout maraton. Trénovala jsem na to poctivě 2 roky. Spoustu slz, spoustu blinkání a nakonec jsem to vzdala. Otěhotněla jsem a od té doby mám jen rodičovský maraton. Tak chápu, to jsou někdy jako ty životní preference. No a tohle taky hezký, Tomáš, já jsem měl na dovolenou s manželkou a její maminkou. Nedal jsem to, jeli sami, jsem šťastný. Dobrá výzva. Někdy ta největší výzva je vlastně jako nakonec něco neudělat. Proč se o tom bavíme? Bavíme se o tom, protože už za chvíli vám dám 3 tipy, podle kterých byste tu největší životní výzvu mohli zvládnout. Tak dál poslouchejte Hit Radio, teď Morandy.

0: Katy Perry a její pubertální sen Teenage Dream. Jo, zvládnout pubertu, to je taky občas životní úkol všech rodičů. Zvládnout pubertu svých dětí. Na to asi radu nemám, ale jak zvládnout nějaký velmi důležitý úkol, který před sebou máte, tak na to radu mám. Jsou to tři zásadní kroky. Dobře poslouchejte. Za prvé, nemyslet na celý velký mega úkol najednou, ale rozkouskovat si ho a zvládat ho opravdu krůček po krůčku. Za druhé, když začnete, i přesto, že na to ještě nejste připraveni, tak začněte tou nejdůležitější částí a ne tou nejlehčí částí. No. To je třeba věc, která mě by nenapadla. Já bych vždycky radši začal tím jako jednodušším, abych se na to nějakým způsobem připravil a motivoval se. Ne, tak nejzásadnější je prý to odhodlání pustit se do toho nejdůležitějšího momentu, do té nejdůležitější části. No a třetí, pravidelně jíst, pít a spát, abyste měli hlavu v pohodě, protože bez jídla a spánku je ta obří výzva ještě mnohem větší. Tak snad vám to pomohlo, snad se těmito třemi radami budou řídit i naši fotbaloví reprezentanti, protože za týden je čeká velmi velká výzva, a to ještě jednou tedy porazit Mexiko na jejich domácím stadionu v nesmyslný nadmořský výšce, a to před 80-tisícovým publikem, který požene domácí Mexiko za dalšími třemi body. Budeme držet palce, důležitý je věřit. Za chvíli Lady Gaga, taky One Republic.
1: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí, a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
2: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
4: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio- a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
5: Výjimečné nemovitosti si zaslouží výjimečný servis. Realitní kancelář Svoboda & Williams nově v Ostravě na adrese Velká 1 v Nových Laubech. Více na svobodawilliams.com.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa,
6: Harley,
7: Tomáš Klus,
6: Single X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
8: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
6: Tohle není jen festival,
7: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
10: Jste připraveni na dobrodružství jako z divokého západu? Vydejte se do amerického zábavního parku Twin Peaks v polských Žorech. Čekají vás kolotoče, skákací hrady, minizoo, lanové parky, westernová představení a mnoho dalších atrakcí. Potkáte kovboje, užijete si dobrodružství a energii načerpáte v našich občerstveních. www.twinpeaks.zory.pl.
11: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
12: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
13: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
14: Housebrand Café, per favore?
15: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
16: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí. Stavebniny Janík. Stavebniny
17: Janík. Zajet na nákupy do Futura a přitom se podívat na nové elektromobily. Ano, v OC Futurum až do 28. června probíhá jedinečná elektrizující přehlídka elektromobility. A navíc, každý víkend si můžeš zdarma vyzkoušet elektromobil na vlastní kůži. Tak se přijď svést do Futura.
18: Obchodní centrum Futurum Ostrava.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

Lady Gaga na Hit Radio, abrakadabra, dobrý zaříkávadlo. Možná podobný použil i pan Prokop z ANO, když teď vysvětloval, kde vzal prachy na rodinný dům, 6 bytů a garáž. Prostě abrakadabra a byty se objevily. To je další kauza, kterou se v Česku momentálně bavíme, ale taky od ní hezký, že chce zaplatit pokutu, ale v politice rozhodně dál zůstat, protože bude líp. Ano, tak... Takový je teď momentální úkol. Já si říkám, jako výmluva dobrý. Použili byste někdy nějakou podobně jako fakt chytrou výmluvu? Třeba na základní škole? Dejte vědět na WhatsApp Hit Radio.

0: Måneskin did Loneliest na Hit Radio, za chviličku Škvor a Síla starých vín. Bude 3/4
1: Hit Radio Orion.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
0: Radio. Ano, bude 3/4 a vy si můžete dál zlepšit náladu s Hit Radiem. A zároveň teď si můžete tipnout, jaká je nejčastější výmluva v Česku. Ta nejoblíbenější a nejčastější. Ano, správně odpověď je, sežral mi to pes, protože prakticky nic jiného jsem na voce Vitrádia nedorazilo. Těch zpráv je strašně a všechny jsou stejný. A dokonce, tak tady píše Tomáš, na moji otázku, jakou nejčastější výmluvu jste kdy používali, tak píše, hele, opravdu moje nejlepší výmluva byla, že mi úkol sežral pes. A protože mi to jednou vyšlo, používám to dodnes. Pes už mi v životě sežral řidičák, klíčky od auta, kartičku pojištěnce, občanku a dokonce i dlouhý kalhoty, který jsem měl mít povinně v práci místo kraťasů. Chudák můj pes, ale co mám dělat, když mu to chutná? Tak krásný. Dobrý, že my tady takový obsa nemáme, jo? Že by nám sežral poukazy na plný nádrže, co vám rozdáváme na Hit Radio. Ještěže tak. Takže další plná nádrž je ve hře i dneska odpoledne, a to mezi 15. a 18. hodinou. Jak na to? Stačí se stát členem naší dopravní hlídky a jste ve hře.
1: Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
3: V Ostravě, v ulici Na Karolíně, na mostě před sjezdem na Frýdeckou.
1: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio Orion a Moravu a Slezsko známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Orion.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
5: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
6: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
7: trenirkarna.cz.
8: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
7: trenirkarna.cz.
9: Ministerstvo řeznictví varuje. Ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
10: Nebojte se.
9: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
11: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
12: Slyším, Tatart nákupy?
11: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
12: To je mazec.
11: Tatart, opravdový elektrospecialista.
13: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
14: Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice míří do Olomouckého kraje. Časovky v Uničově, silniční závody v Jeseníku, fanzóna i koncert skupiny Lucie. 25. až 28. června. Více na mcrmsrsilnice.cz.
15: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky. To je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, k Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
7: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
16: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Aktiv za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
17: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, je 13 hodin 58 minut, nejvyšší čas dát si další aktuální zprávy a pokud jste teď za volantem, tak určitě dobře poslouchejte, ať víte, kudy a kam máte jet.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na dálnici D1 na 327. kilometru ve směru na Ostravu. Pozor na odstavený náklaďák. A na Šumpersku v Kosově vás mohou potkat komplikace po nehodě. Tak opatrně. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Ostravo! Hledáš práci, co má tempo, ale zároveň jistotu? Primark otevírá v Avionu a hledá prodavače a prodavačky do nového týmu. Bo u nás máš stabilní práci, férové podmínky a partu, na kterou se můžeš spolehnout. Mrkni na Primark kariéra a přihlaš se ještě dnes. Bo v Primark máš jistotu a tým, který tě podrží.
10: Levněji už to nejde!
11: Nejnižší ceny v

0: Další bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: I'm Ariana Grande.
2: It's Hozier.
3: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, pohodové odpoledne. Rizikové užívání návykových látek zůstává v Česku dlouhodobě vysoké. Podle výroční zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti užívá nějakou návykovou látku až 72% populace. Pokračuje vedoucí institutu Pavla Chominová.
5: V poslední době přibývá dospělých, kteří užívají více látek současně. Co nám přijde taková nejrizikovější kombinace? Co je vlastně kombinace alkoholu a užívání psychoaktivních léků.
4: Rizikovější skupinou pro kombinaci alkoholu a léků jsou především ženy ve středním věku. Soud ve Splitu včera poslal do vazby prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí s českou posádkou. Důstojník odpovědnost za kolizi odmítá. Vyšetřovatelé ho ale podezírají, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. Při nehodě zemřeli 4 lidé. České firmy začínají sázet na AI. Například e-shop Mironet nasadil vlastní umělou inteligenci, která firmě šetří až 20% personálních nákladů. Díky 20% meziročnímu růstu firmy tady ale podle vedení společnosti nedojde k propouštění zaměstnanců. Celý růst díky umělé inteligenci firma pokryje stávajícím týmem. A teď ještě něco z regionu.
6: V okrajové části Olomouce začne příští týden stavební úprava rušné křižovatky ulic Pražská a Erenburgova. Zvýší bezpečnost chodců a cyklistů při překonávání frekventované čtyřproudé silnice. Součástí projektu jsou nové přechody pro chodce, cyklostezka, chodník a světelná signalizace. Stavba potrvá asi 80 dní.
7: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
6: Na Moravu a Slezsko dorazily tropy. Dnes až 31, zítra naměříme až 33 stupňů Celsia. Nezapomeňte na pravidelný pitný režim. Ideální je neslazené nálko a minerálky.
7: Jirka Pelnář. Hitradio.
8: 3 minutky po 2 hodině odpolední posloucháte Hit Radio, protože jsou 2 odpoledne, tak nás za chviličku čeká pořad Pravda nebo Bullshit. A jestli máte děti a vaše děti koukají na tablet nebo jim dáváte mobilní telefon, aby se dívali takhle třeba v restauraci, tak tohle bude přesně hodina pro vás, kdy se konečně budete moct také i vy vyjádřit takhle veřejně a zároveň částečně anonymně a říct světu, co si o tom opravdu myslíte. Už za chvíli tady na Hit Radio. Do té doby jeden jediný hit, Black Eyed Peas.
7: Hit Radio Orion.

0: zahypovali hitem Pump It a my jdeme na to.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Posloucháte Hit Radio a náš tradiční odpolední pořad a dneska tady máme celkem zásadní téma, kdy nám
1: vědci
0: tvrdí, že 71% rodičů dává v restauraci malým dětem mobil s pohádkou kvůli tomu, aby ostatní lidi v restauraci nenadávali nebo neprotáčeli oči v sloup, když jejich děti trochu zlobí. Jinými slovy, dáváme dětem mobil jenom kvůli ostatním lidem. Je to tak? A nebo je to jenom jako alibi a říká se to a ta pravda je úplně jinde a je to prostě kvůli tomu, že i my se chceme jako v klidu najíst, když jsme tam s těma dětma a máme takhle aspoň klid, že děti se prostě koukají na tu pohádku a my si v klidu můžeme sníst aspoň jednou za čas teplý jídlo a dokonce možná snad i jako rodiče vypít teplou kávu. Já mám 4letý oprcka, teplý kafe, to jsem neměl, ani nepamatuju. Tak jo, co si vy o to myslíte? 71% rodičů to takhle dělá. Je to možný? 777-937-777. Je telefonní číslo, sem na WhatsApp do Hit Rádia. Dejte vědět, za prvý, co si myslíte, a za druhý, jak to třeba děláte i vy. Jo, to mě taky zajímá. Dáme dva hity a pak jdeme na vaše názory.

0: Song ze seriálu Přátelé, což je doba, kdy bylo absolutně nemyslitelný, že bychom si mohli pustit nějaký seriál nebo pohádku na mobilu. A to je přesně to téma, který dneska řešíme tady u nás na Hitrádiu.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 71% rodičů dává v restauraci malým dětem mobil s pohádkou ne kvůli tomu, aby se sami mohli v klidu najíst, ale aby ostatní lidi v restauraci nenadávali nebo neprotáčeli oči v sloup, když děti trochu zlobí. Co vy si o tom myslíte? Je to tak skutečně nebo ne? Tak 777-937-777, to je WhatsApp Hitrádia. Koukám tady na zprávy, mám tady zprávu od Lucky. Moje děti mají mobil opravdu jen v restauraci. Doma jim ho nikdy nepustím. Mám 2,5 letou holčičku a 4,5 letýho chlapečka. A když vidím některé ty pohledy, tak jsem opravdu v pocitu, že jsem nucená jim pustit právě pohádku na mobilu. Díky za zprávu. Tady máme další. Jasně, je to pravda, nesnáším tyhle pohledy ostatních lidí, přitom sami pak odchází a nechávají na stolech a pod stolem bordel. My si po sobě všechno vždy uklidíme. Tak jsou děti občas trochu hlučné, no a co? Když tam nikdo není, tak dávám dětem omalovánky a jsou v klidu. Když je plná restaurace, tak jim hold pustím pohádku na mobilu, abych neviděla všechny ty ostatní pohledy. Terka, děkuju Terko i za tuhle zprávu. Tady máme další, od Renči, taky jsem to párkrát udělala, ale kdybych věděla, co za 14 let bude, určitě bych se nad tím zamyslela. Závislost na mobilu je u dnešních dětí na denním pořádku a můžeme za to my rodiče, co si v klidu chtěli jenom vypít kávu anebo se najíst. Jo? To je potom ta druhá stránka věci, jo? Hele, ahoj, bohužel to vídám hodně často v restauracích a přiznám se, že když dcera byla malá, dělali jsme to jako rodiče také a je to prostě smutné. Otázkou ovšem je, jestli k tomu my jako rodiče opravdu nejsme jako nuceni, protože já z mýho vlastního pohledu, když to vezmu a vyrazíme s malým do restaurace, tak on má taky sebou omalovánky, má sebou autíčka, dinosaury, že jo, je to prostě čtyřletý kluk, takže ten se prostě pořád potřebuje hrát. A normálně si prostě hraje a je to vlastně jako v pohodě. Ale je potom pravda, že když ta restaurace je plnější, tak taky prostě jsme vzali ten mobil a pustili jsme mu tu pohádku, aby se u toho najet, aby vlastně tu pozornost soustředil někam jinam. No jo, tak my jsme k tomu opravdu fakt jako nucení. Nebo děláte to ještě někdo jako kvůli vlastnímu dobru, abyste se i vy najedli? Dejte vědět, 777-937-777, potřebujeme vědět, jestli
1: vědci
0: mají pravdu, anebo ne.

0: Lost Frequencies s hitem The Feeling, tedy ten pocit. Ve 14 hodin a 23 minut na Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: No a píše mi Šárka, ve které jsme vzbudili jako velké pocity tématem pro dnešní den, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že 71% rodičů dává v restauraci malým dětem mobil s pohádkou kvůli tomu, aby ostatní lidi v restauraci nenadávali, a ne protože sami chtějí. A Šárka píše: nechci dát mobil s pohádkou dětem u stolu, ale musím, když vidím ostatní lidi, jak čumí. Já si potom připadám jako špatná matka, protože mě hodnotí za to, že děti mají najednou mobil a koukají. Ale když mobil nemají a hrají si s autíčkama a panenkou u stolu, tak jsem taky za špatnou matku, že s nima jdu do restaurace a nekrmím je doma. Co je to dnes za svět? Moc děkuji za toto téma. No, Šárko, já moc děkuju za tuhle zprávu. A musím teda říct, že podle toho, co všechno tady čtu na WhatsAppu Hit Rádia s číslem 777-93777, tak je pravda, že v tomto případě mají
1: vědci
0: zřejmě pravdu, že opravdu 71%, a možná, že to bude ještě o kousek víc rodičů, tak to nedělá kvůli tomu, aby se sami dobře najedli, aby měli klid, ale kvůli tomu, aby je ostatní neproklínali a neházeli na ně ty šílený pohledy. Byť potom ruku v ruce s tím jde to, že si o nich myslí, že jsou špatní rodiče. Takže je před námi víkend, budou tropy, určitě v restauracích bude spousta rodin s malými dětmi, tak buďme k sobě trošku víc obezřetní, pokud to půjde. A pokud nemáte ty děti, no tak třeba jednou mi taky budete a zkuste se vžít do role každého mladého rodiče. Děkujeme za to.
1: Užij si FM City Fest s Hit Rádiem Orion. Ruce nahoru! Buď u toho s námi, zastav v našem festivalovém studiu a odstartuj dvoudenní party. Léto zní jako Hit Rádio Orion. Tady Batček z Frýdlantu nad Ostravicí. Nejsme kapela, ale máme nářez. FM City Fest je jízda stejně jako práce u nás. Napiš nám na recepce@batcheck.cz. Potřebujete pracovat na zahradě, ale chcete mít klid a pohodu? Tak se stavte v prodejně BG Technik v Ostravě Vítkovicích a vyberte si špičkové akustroje EGO. Sekačky, křovinořezy, plotostřihy nebo třeba řetězové pily s výkonem stejným nebo vyšším než benzínové stroje. EGO Stroje Ostrava. Výstavní 123/11. EGO. Baterie se silou benzínu. Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu. Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Závratné megaslevy!
3: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: ví.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti.
4: Jdeme!
3: Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
5: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.

0: uchy i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

nadechnout se nad hladinou, nadechnout se nad hladinou, nadechnout se nad hladinou, nadechnout se nad hladinou, zase nadechnout se nad

0: hodně používají zamilovaní, že jo? Půjdeme spolu až na konec světa. A nebo tam taky utíkají ti, který hledá policie. Tak pokud jste čerstvě zaláskovaný a vydáte se právě na konec světa, tak kdo ví, možná tam potkáte i primátora Karviné, co figuruje v korupční kauze českého fotbalu, protože dneska po něm policie vyhlásila pátrání. Já jsem před chviličkou vyhlásil pátrání i po naší odpolední show, ale dobrý, už to beru zpátky, už jsou tady, doslova a do písmene nestojí za dveřma, takže se máte na co opět těšit dneska mezi 15. a 18. na Hitrádiu.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Moravě a ve Slezsku.
2: 15 hodin se blíží a s tímto časem i odpolední show a dnes to teda bude pecka na FM City Festu ve Frýdku Místku stojí naše mobilní studio a Michal se Velínou vám z něj budou celé odpoledne vysílat. Těšte se na zajímavé odpolko plné hvězd a třeba i nějaké to překvápko. Tak rozhodně buďte i dál s námi.

0: and El Niño dorazí i sem k nám do Česka a my na to reagujeme těma největšíma letníma peckama a hitama, který jste mohli slyšet za poslední minimálně 3 dekády, takže se máte fakt na co těšit. No ale zároveň taky, když půjdete ven, tak dávajte pozor, protože s těma bouřkama, teda s těma vedrama mají přijít i nějaké bouřky, tak kdyby náhodou to fakt bylo velký, tak neparkujte auto někde pod stromem. Rada z vlastní zkušenosti. Tak, já jsem Jirka Pelnář, přeju vám pohodový zbytek pátečního dne v práci, užijte víkend a v pondělí ve 12 pravé poledne, kdy nám začnou pondělní srdcovky, se na vás budu těšit. Tak se smějte!
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Milovníci piva z Bystřete. Festival Zlatého moku Pivobraní Nový Jičín je opět tady. Přijďte si užít festival na Masarykovo náměstí už v sobotu 20. června. Čekají vás desítky druhů piva z 30 mini pivovarů, legendy hudební scény jako Vysací zámek či Pražský výběr a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Více na www.pivobranin.cz.
6: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
9: Vedro bude, ale my můžeme přijet hned. Jsme Klima Pohotovost a dorazíme k vám dřív než léto. Garantujeme nejrychlejší servis a montáž klimatizací ve vašem okolí. klima-pohotovost.cz.
10: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
11: Zábava vlny tobogány.
12: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
11: Tak všichni rychle do plavek.
12: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
11: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
10: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
13: Nastartujte motor!

0: razí dech. A pozor, v pátek 26. června to propukne naplno. Velký motosraz, našlapaný program a ta nejlepší motorkářská atmosféra. Nenechte si ujít akci roku. Breda Motoshow. Pořádají OC Breda a Motoscoot.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
5: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Orion.
6: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rádio Orion.
1: Zlepši si náladu.
2: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na

0: Tady Hit Radio Orion, krásné páteční odpoledne, za námi Miraj, který ale bude i před námi v našem mobilním studiu ve Frýdku Místkou na FM City Fest. Tu a taky už za chvilku odstartujeme naše summer party. Teď ale klasika, nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Začínáme na Opavsku, přímo v Mladecku, na místní cestě bouračka dvou aut, hlásíte zdržení i 10 minut. Na Novojičínsku v Rybí u školky mělo nahoru jedno auto a pozor taky v Kopřivnice ve Štefánu Jakově ulici na Kruháči, tady v sobě skončila dvě auta. S opatrností skutečně projedete. A co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp s číslem 724 299 199.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz. Pondělí, úterý, středa, super středa. Speciálně ve středu na vás čekají v Outlet Arena Moravia super dodatečné slevy až 80% nebo dárky k nákupu. Sleduj super středy v Outletu a nakup ještě výhodněji. Více na sociálních sítích a na outletmoravia.cz.
2: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů, dva druhy za 9,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
7: Je 15 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkártová. Krásné odpoledne. Dálnice D1 je pod přísným dohledem policie. Důvodem je víkendové mistrovství světa silničních motocyklů, které se koná v Brně. Policie čeká zvýšený počet domácích i zahraničních fanoušků na vlastních motocyklech. Apeluje proto na maximální dodržování pravidel a bezpečnosti. Do Česka vtrhla vlna tropických veder. Teploty dnes odpoledne můžou místy šplhat až k 35 stupňům. Meteorologové vydali až do neděle výstrahu pro Prahu a části středočeského a ústeckého kraje a také pro části jihomoravského a zlínského. Nejtepleji pak bude o víkendu, kdy už se ale mohou objevit i silné bouřky. Češi tráví na sociálních sítích 137 minut denně. Je to o 6 minut méně než loni. Podle odborníků to ale neznamená, že sítě opouštějí. Spíše je používají úsporněji, už jako každodenní rutinu. Méně aktivně na nich hledají, komentují anebo publikují vlastní obsah.
8: Fotbalový servis.
7: Fotbalový šampionát v Americe těší nejen fanoušky na celém světě, ale taky sázkové kanceláře. Několik šokujících výsledků jim totiž přineslo mimořádné zisky. Asi největším překvapením byla bezbranková remíza mezi týmy Kapverd a Španělska, které je jedním z největších favoritů na titul. Zisky z překvapujících výsledků ale sázkové kanceláře zatím nevyčíslili. Odehrála se totiž zhruba čtvrtina všech zápasů. Celkem jich bude více než stovka. Rekordní sázky se čekají hlavně na Francii, Anglii nebo Německo.
8: Počasí v pěti slovech.
0: Pěkně to venku peče, pěkně.
8: Právě se přepojujeme do festivalového studia Hit Radia Orion. FM City Fest. Atmosféra, muzika, zážitky a vy. Hit
9: Radio. Je to přesně tak, startuje odpolední show Hit Radia Orion s Michalem a Evelínou. My už jsme na značkách na FM City Festu, dobré odpoledne.
10: Ty značky jsou fakt ve Frýdku Místku, odsud budeme dneska až do 6 vysílat. Pokud se za námi nemůžete přijít podívat, my vám kus té festivalové atmosféry přeneseme skrz éter přímo k vám, nebo se o to aspoň pokusíme.
9: A pokud se za námi podívat přijdete, tak si vemte fakt opalovák, kolik faktor F?
10: 50, SPF 50. 50. Ty víš, koho se zeptat? zeptat, že?
9: Ano, ano, polárního medvídka.
10: Doufám, že jsi namazaný.
9: Já nejsem namazaný, já mám dobrý pigment. Stavte se za námi, stavte.
10: Namažte se a stavte se za námi.
9: Moc se těšíme, dobré odpoledne.

0: Festu.
1: Festivalový areál FM City Festu se pomalu, ale rychle plní. Nenecháte se zastrašit ani deštěm, ani slunkem. Naštěstí tady dneska máme to slunko. Zdravíme vás.
2: A s námi ve studiu už je Miraj Navrátil. Miraj, pěkné odpoledne.
3: Krásné odpoledne, zdravím
2: všechny. Začneme tím aktuálním. Nebude to teď FM City Fest, ještě se vrátíme kousíček zpátky. Fanoušci z celého Česka nemluví poslední týden o ničem jiném, než ne o trojitém Edenu Evy Farner. Ty jsi tam byl taky. Co z toho si vezmeš?
3: Dělal jsem si poznámky a stáli jsme tam s Benem, který dělal rok před Evou svůj Eden. Aha. A říkal mi, jsem rád, že jsem šel před Evou, kámo.
2: Hele, a co ty si z toho vezmeš pro Miraj v Edenu?
3: Já jsem pochopil, že laťka je tak strašně vysoko, že snad jako v nedohlednu, že to, co tam Eva předvedla, tak bylo fenomenální, fakt to bylo, fakt mě to jako vyrazilo dech a nasadila mi hodně velkého brouka do hlavy, abychom tu laťku ustáli a věřím, že jako mě to vlastně motivovalo, já jsem si říkal, ježiš, to je super a myslím si, že Eva zároveň jako učí ty lidi jako to, že v tom Edenu se dějou české koncerty a že to může být fajn.
2: Zázraky, že jo, nejenom Laťka je vysoko, ale i Lana byly vysoko. Plánuješ ty vysed na Lane?
3: Bavili jsme se s naším bubeníkem a já vám nevím, no, na té 360, my budeme mít totiž stage jako v srdci toho areálu, tak nevím, jestli tam budou tyhle věci, ale jsme přesvědčeni, že to bude něco, co tady ještě lidi neviděli v rámci jako stadionového koncertu 360. Myslím si, že to bude krásná věc a děkujeme Evě, že i skrz její koncerty se za asi poslední 4 dny prodali lístky za 2 miliony na ten náš, takže myslím si, že to je jako efekt, který způsobila ona a doufám, že dostojíme tomu, co jsme naslibovali.
2: Ty prachy nám trošku vrtaly hlavou.
1: No jo, právě, my si říkáme, co ten bájný Eden těm interpretům donáš, jestli vás zahrne bohatstvím, anebo si jako odškrtnete kolonku na Wikipedii spíš.
2: Ačkový interpret musí koncertovat v Edenu.
3: Já si nemyslím, že musí koncertovat v Edenu, ale myslím si, že to je spíš jako ta kolonka na Wikipedii. Myslím si, že kdybyste se zeptali třeba Evy, kdyby třeba, já nevím, měla jako vydělat 0 korun a měla by způsobit jako takhle jako hezkou vlnu, měla by udělat jako takový jako zářez, tak já si myslím, že by do toho šla znovu. A myslím si, že to je i jako osud, který čeká nás. Je to, já neříkám, že ona vydělala 0 korun, ale já si myslím, že jako v rámci toho jednoho velkého to hrozí.
2: A teď skáče do prezidu.
1: Jo.
3: A i přesto jako do toho jdem, protože ono jako jezdit jenom někde po obecních slavnostech a jako dělat třeba 30 leté kariéry, něco bez jako toho velkého zářezu, kdy si člověk jako plní ty sny. Já si o to slibuju, že jednou, jestli budu děda, tak se na to budeme koukat jako se svým vnukem a říkat si, jo, ten děda nebyl špatný.
1: A tak ale není ten velký zářez moc brzo, potom budete dalších 50 let chodit po obecních slavnostech.
3: Já nemám úplně ambici, že v 60 jako s tím pupkem, který budu mít, že ještě jako ty fanenky to bude zajímat.
1: To mít návrat, neboj.
3: To bude comeback.
1: Po 20 letech.
2: Na pupku dobře drží kytara.
3: Možná kdybych udělal jako dětskou desku jako pokáč, tak možná.
2: Ale prosím tě, Miraj, FM-ko je na tomhle místě letos naposled.
1: To ani nevím.
2: Bude ti to chybět? Bude ti to chybět?
3: Je to tak.
2: Jako, kam se stěhuje vlastně FM?
3: Bude mi to chybět, protože vždycky, když děláte ten ročník v nějakým areálu, tak si na to zvyknete. A nejenom, že jako ten sentiment, ale taky to, že technicky vychytáte všechna zákoutí věci a postupně jako pozjišťujete, co to jako nabízí a taky i jako něco nainvestujete do toho areálu a každá taková změna stojí peníze a zároveň to hlavní je, že ta vychytanost, takže když někde zase budeme poprvé, budeme vychytávat věci, co se dá dělat, možná by mohla následovat otázka, kde budeme příště.
1: Řekl, budeme poprvé, tak právě kde budete poprvé?
3: A já vám v tuhle chvíli, máme asi 3 varianty, já vám v tuhle chvíli neumím odpovědět,
1: to ti říká, že nám to neřekl.
2: Asi zůstane, předpokládám, ve frýdku místu.
3: Vzhledem k tomu, že se jmenuje FM City Fest, tak by bylo blbý ho přestěhovat třeba do Litomyšle.
1: Nebo do Nového Jičína.
3: Nebo do Brna, ale Těch míst samozřejmě jako nejsme úplně metropole, těch míst není tolik, ale já věřím, že najdem cestu.
2: Tak prosím tě, pojďme to uzavřít. Tři slova, které pro tebe charakterizují FM City Fest.
3: Tři slova, jo. Myslím si srdcovka, myslím si patriotismus nějaký a zábava asi, no.
1: Zábava, tak se běž bavit, jestli to aspoň...
3: Tak já se jdu bavit. A přátelé, jestli se chystáte na FMko, tak si vemte nějakou čepici, je tady překrásný počasí, ale čepice nebo klobouček, protože jsou tady celkem tropy, tak si prosím vemte.
1: SPF 50, já už jsem to říkala.
3: Je tady 20 000 litrů vody gratis, takže nemusíte si brát vodu sebou.
2: Přijďte.
1: Těšíme se.
0: Festival v rádiu. FM City Fest na Hit Radio Orion. Hit Radio. Tady Batček z Friedlandu nad Ostravicí. Nejsme kapela, ale máme nářez. FM City Fest je jízda stejně jako práce u nás. Napiš nám na recepce@batcheck.cz.

0: za chvilku zpátky do našeho mobilního studia na FM Fest za Michalem a Evelínou, ale teď pohled na silnice.
1: Jsme Hit Radio Orion a Moravu a Slezsko známe jako svoje boty.
0: Dík za to, že jste členy naší dopravní hlídky a hlásíte nám, co se děje na WhatsApp Hit Radio Orion s číslem 724-299-199. Lutis se ozval s tím, že právě minul 274. kilometr D35 jede podle jeho zprávy ve směru na Lipník nad Bečvou a tady stojí porouchané osobní auto na krajnici, tak bacha, ať v něm neskončíte, Lukis dodává. Tak i dneska platí, že během odpoledne se někdo z naší dopravní hlídky odnese poukázku na pohonné hmoty za 2000. Tak ještě jednou 724-299-199.
2: A pro bezstarostnou jízdu s tvým vozem Škoda jsme tady my, Autodům Vrána z Havířova. Autorizovaný servis, karosárna, lakovna, Škoda Plus i prodej nových vozů.
1: Nejdelší den v roce je tady, letní slunovrat. A my ho odpálíme jako nikdy dřív. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní

0: Dormeem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
3: trenirkarna.cz.
5: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
6: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
7: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde. V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte si termíny na vyšetření plodnosti nyní zdarma na www.pronatal.cz. Plodnost není samozřejmost.
8: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Levněji už to ne!

0: nejlevnější bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 s DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: City Festu.
1: Je to přesně tak, krásné odpoledne vám přeje Michala Evelína, vysíláme živě z FM City Festu a zároveň na Hit Radio Orion odstartovala Summer Party a nemohli jsme si k tomu vybrat lepší počasí.
2: Už je tady docela plno a plní se to i festivalovými outfitama, ty já úplně miluju. Pokud máte nějaký vymazlený třpitky, kamínky, přijďte nám to tady do našeho, já nechci říct stánku, to není stánek, no do živého studia Hit Radio Orion ukázat, jo, modní policie nebudu, ne, chci se podívat.
1: Jasně, přijďte za námi, klidně i na kus řeči, pojďte s náma vysílat, jsme tady pro vás a pokud už dneska na FM City Fest se chystáte, tak za malou chvíli by měla vystoupit Pam Rabbit, chystá se taky Janek Ledecký, toho jsem viděl před týdnem v Martinově, měl to docela našlapané, já jsem si ho vždycky představoval jako takového interpreta, který nenatkne,
2: který to nemá našlapané,
1: on, ale měl opravdu fakt jako ženské šílery. Nemusíme představovat Luci, že kolem 21. hodiny a celé to dneska uzavře velká party s Robinem Schulzem.
2: Těšíme se na vás.
0: Festival v rádiu. FM City Fest na Hit Radio Orion. Hit Radio. Tady Batsček z Friedlandu nad Ostravicí. Nejsme kapela, ale máme nářez. FM City Fest je jízda stejně jako práce u nás. Napiš nám na recepce@batscheck.cz. Baby,

0: City Festu.
1: Ale Farma na Hydrádiu Orion je za námi, s námi je teďka tady, když řeknu textař a zpěvák. Řeknu to správně?
2: Asi jo, asi sedí.
1: René Dank, co bys ještě řekl, že jsi?
2: Možná rapper, možná přeživší syn, vnuk.
1: Mně nejde dokupy říct rapper a textař. Já když se řekne textař, tak já vidím někoho s kytarou, Tomáše Kluse. Víš, nemám
2: chábu,
1: jako
2: chábu,
1: s textařem chábu. Spojeného.
2: Písnička.
1: Ale vlastně, co se týče rapu, tak tam se málo kdy stává, že si repeři neskládají svoji hudbu, ne?
2: Já si myslím, že v zahraničí už ten ghostwriting a ta textařina je i v rapovém žánru, ale v Čechách si myslím, že všichni rapeři si skládají sami texty.
1: Protože to tak strašně vypovídá o tobě jako o člověku, že to prostě není jako pop, to nejde takhle udělat.
2: Jo, ta autenticita a ten
3: osobní. Někoho zdisoval, říká se to tak, ne?
2: Říká se to tak, no.
1: To už
2: nevím.
1: Se taky dneska nedělá.
2: Já si myslím, že dělá.
1: Fakt?
2: Určitě dělá v tom žánru, ale já jsem nikdy moc tady tu jako nenávist asi vůči někomu konkrétnímu ve své tvorbě nepřenášel, takže někdy jako dlouho.
3: Jenom zajímalo, jestli to pořád ještě funguje.
1: Ne, když si fičeli, jak když jsem byla na základce, to už je 15 let, takže asi není to úplně běžné, ne už.
2: Je.
1: Fakt?
2: No jasně.
1: To se mi
3: vyhýbají.
1: No a právě, no překvapilo mě to, že se to ještě dneska dělá, protože mám pocit, že se spíš už jako interpreti podporujou, anebo neřeší, ale že by se disovali.
2: Já si myslím, že jak v jakým žánru, nebo takhle, ti interpreti se řeší, podporujou a zároveň pomluvají ve všech žánrech, jen v tom rapu to často bylo asi upřímnější skrz tu hudbu.
3: Tak popojedeme.
1: Reného Danga ještě někdy někdo zdisoval?
2: Jo, jo, asi jo.
1: A znělo to aspoň dobře?
2: Určitě jo.
3: Na co se dneska můžou tví fans těšit?
2: Dneska nás tady čeká letní koncert se speciálním setlistem, který je zaměřený spíš na moji pop, rockovou, punkovou dramaturgii tracku a doufám, že i skvělou energii.
1: Říkal letní, takže Mariah Carey dneska nezazní od vás.
2: Ne, Last Christmas nebude.
3: Hele, ty jsi prošel Survivorem, co bys doporučil lidem do toho dnešního vedra, aby to přežili?
2: Stín a hydrataci.
3: A dobrou muziku, ne?
2: A dobrou muziku.
1: René Dank vystoupí v kolik?
2: 16:55 myslím vystupujeme.
1: Dobrý, stíháme, stavte
2: dobrý.
1: Za námi, díky.
2: Díky.
0: Festival v rádiu, FM City Fest na Hit Radio Orion. Hit Radio. Tady Batček z Friedlandu nad Ostravicí. Nejsme kapela, ale máme nářez. FM City Fest je jízda stejně jako práce u nás. Napiš nám na recepce@batcheck.cz.
4: Nabídka pracovních míst.
5: Psychiatrická nemocnice v Opavě přijme všeobecné sestry včetně absolventů se zájmem o psychiatrii. Vstřícné pracovní podmínky, 6 týdnů dovolené. Více na www.pnopava.cz.
4: Všechny nabídky najdete na Hitradio Orion.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Se Zakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci anebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Se Zako.
9: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
10: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
11: Housebrand Café per favore?
12: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand Káva.cz.
13: Jste připraveni na dobrodružství jako z divokého západu? Vydejte se do amerického zábavního parku Twin Peaks v polských Žorech. Čekají vás kolotoče, skákací hrady, minizoo, lanové parky, westernová představení a mnoho dalších atrakcí. Potkáte kovboje, užijete si dobrodružství a energii načerpáte v našich občerstveních. www.twinpeaks.zory.pl.
14: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
15: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
16: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
17: Co se tady děje?
18: Co se chystá?
19: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
20: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
19: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
21: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
22: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
23: Zábava vlny tobogány.
24: Co vás čeká?
23: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
24: Plno tobogánů a skluzovek.
23: Tak všichni rychle do plavek.
24: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
23: Relax, drinky, animace.
24: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
23: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
22: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
25: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti.
26: Jdeme!
25: Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
27: Hit Radio Orion.
28: Zlepši si náladu.
27: Zlepši si náladu.

0: Takhle má vypadat, takhle má znít pravá Summer Party Hit Rádia Orion, na které nechyběly ani Underdog Project, hit Summer Jam, mám pocit z roku 2000 a hlavně alba It Doesn't Matter. Za chvilku zpátky do flítku místku do našeho mobilního studia, no ale teď na silnice, tady je nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na dálnici D1 na 355. kilometru kousíček od Ostravy ve směru na Polsko. Před pár minutami bouralo auto s kamionem, zdržíte se v koloně, která má už víc jak 2 kilometry a skřípalo to taky na Opavskou přímo v Mladecku na místní komunikaci. Tady v sobě skončila dvě auta. A co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Jak jinými slovy řeknete nejkrásnější výlet a nejdelší himalajský chodník v Beskydech? Přeci stezka Valaška.
6: Kurňa, to je výlet. Stezka Valaška.
7: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
9: Senkor.
10: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
11: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
14: 16 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Koalice chce zastavit zdražení dálničních známek pro příští rok. Zatím kolem toho ale panuje značná nejistota a hrozí, že se to nestihne. Kabinet totiž zatím neprojednal zastavení pravidelné valorizace. Část vládních politiků se proto bojí toho, že ve sněmovně dostanou na podzim přednost jiná témata. 3/4 Čechů letos budou trávit dovolenou v tuzemsku. Velkým tahákem je Jižní Morava. Proč si lidé vybírají právě tuto lokalitu, řekne Irena Straková z vinařství s Novým Znojmo.
15: Jedním z důvodů rostoucí popularity Jižní Moravy je rozmanitost zážitků, které region nabízí. Návštěvníci mohou během několika dnů spojit historické Znojmo, také výlet do Národního parku Podyjí nebo cyklistiku mezi vinicemi. Dále moderní vinařskou architekturu, koncerty pod čirým nebem nebo i tradiční vinné sklepy.
14: Jižní Moravu loni navštívilo více než 2 miliony 200 tisíc hostů. Lidé po celém Česku se dnes mohou vydat do Sokoloven, objevovat architekturu i poznávat činnost Sokola. Tématem letošního 12. ročníku Noci Sokoloven je poezie. Jednoty si pro návštěvníky připravili různé soutěže, také hry, sportování nebo posezení u ohně. Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství světa v Americe pouze remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. Výrazně si tak zkomplikovali boj o postup ze skupiny. Navíc před sebou mají nelehké utkání. Příští týden ve čtvrtek narazí na Mexiko, které už má jistý postup do vyřazovací fáze.
0: A po zprávách se pojďme podívat společně na oblohu. Ta zítřejší nabídne na Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Pouze odpoledne hlavně v Jeseníkách může bouřit a taky z oblohy padat kroupy anebo výraznější srážky. No tak snad to nebude týkat míst, kde se konají festivaly. Třeba ve Frýdku místku, kam právě teďka přepojuju za Michalem a Everinou. Tohleto je živé vysílání z mobilního studia.
16: Právě se přepojujeme do festivalového studia Hit Rádia Orion.
17: FM City Fest. Atmosféra, muzika, zážitky a vy. Hit
18: Rádio. Kubo, nestražná s kroupama, doufám, že nic takového nepřijde. Já jsem si vlastně uvědomil, že dneska vysíláme ve třech. Ty
0: tak?
18: S náma máš takový featuring.
0: Featuring? No, ahojte,
18: zdraví vás, čau. Michal Sevelinou.
19: Mně se líbí, jak se jako začne plnit ten festivalový areál.
2: A teď normálně všichni mají takové ty načaté výrazy. Ještě jako si to teprve procházejí.
18: Čím to ještě sluší.
2: A mají takovou tu prázdnou bednu, která se teprve celá naplní těma zážitkama. Přesně tak, úplně mě to jako a miluju už, ty načaté výrazy.
18: Jo, a už když sem jdete, jo, tak kromě toho, že se samozřejmě v ulicích už tvoří zácpy, už se to tady štosuje, tak jdete pěšky třeba z Frýdy okolo řeky a ta řeka se normálně proměnila v tom vedru v pláž.
2: Náplavka Havra.
18: Super, ano. Fakt, je to tady kus dovolené, bych řekl.
2: Stavte tak se za námi, na dovolenou.

0: FM City Festu.
1: Kamarády za námi a skupinu kamarádů jsme právě teďka chytli. Chytli jsme si jednoho návštěvníka FM City Festu, ahoj.
2: Ahoj.
1: Chytli jsme koho?
2: Ivanu.
1: I vy, jsi tady poprvé?
2: Ne, třetíkrát.
1: Hovoríš po slovensky, odkud jsi přijela?
2: My jsme blízko od Žiliny.
1: Jo, takhle, a tak stálo to za to ta cesta?
2: Jednoznačně, každý rok to stojí za to.
1: V Žilině se nic neděje, nebo co?
2: Děje, ale máme to velmi rádi.
3: Ale tak kolik vás přijelo z Žiliny?
2: 4 kamaráti, ještě 2 čakáme, takže dokopy 6.
1: Mezinárodní festival.
2: Ano, ano.
1: Je to tak. Spíte tady někde?
2: Ano, blízko, 10 kilometrů odtělto.
1: Krásně.
3: Říká si, že jste přijeli autem.
2: Ano.
3: Kdybyste měli teď někoho, kdo nás právě ještě v autě poslouchá a neměl v plánu vyrazit na FM City Fest, přesvědčit jednou větou, proč jsem vyrazit, tak co bys jim řekla?
2: Protože to je boží. Super kapely, super atmosféra, perfektné všetko, připravené, ideálné na zabavu. Dokonale.
1: Jestli někdo už třetí rok jezdí ze Žiliny, tak to očividně stojí za to.
2: Jednoznačně ano.
3: To je jasný. A na koho letos jste přijeli?
2: Jednoznačně.
3: Samozřejmě do našeho studia, to víme.
2: Ano, toto byla priorita pre nás, samozřejmě. Všetko, Robin Schultz, Alan Walker, všetci jsou ťahovní. Těšíme se na Lucie, samozřejmě.
3: A několik festivalů už máte určitě za sebou.
2: Ano.
3: Jaký je váš zatím ten největší festivalový zážitek ever?
2: Tak mám být upřímná, minuloroční Miraj a Kabáti byli výborní.
3: Takže byl to zážitek odtud.
2: Ano.
1: Z FM City Festu. Díky moc, že jste za námi stavila a užij si to.
2: Děkuji velmi pěkně, pěkný den.
3: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Festival v rádiu. FM City Fest na Hit Radio Orion. Hit Radio. Tady Batček z Friedlandu nad Ostravicí. Nejsme kapela, ale máme nářez. FM City Fest je jízda stejně jako práce u nás. Napiš nám na recepce@batcheck.cz.
4: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Z přímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky.

0: Spencer alias Dario G, naše summer party hit rádia Orion Dream to Me právě teď v 16 hodin a 17 minut. Já jsem rád, že jste na naší vlně, ze které startujeme léto. Mimochodem za chvilkou zpátky do mobilního studia za Michalem a Evelínou na FM City Fest, kde vysílají spolu Alou na silnice.
1: Jsme hit rádio Orion a Moravu a Slezsko známe jako svoje boty.
0: A já děkuju, že jste členy naší dopravní hlídky a že nám na WhatsApp číslem 724-299-199 buď posíláte hlasovky, anebo píšete textovky, tentokrát Miluška, ahoj, ze Slovácka. Poslouchám vás na cestě do Zlína v Uherském Hradišti, jedu po třídě maršála Malinovského a u křižovatky s Rostislavovou se srazilo auto s nákladákem. Kolona se zatím netvoří, projela jsem bez problémů, takže já děkuju za info. No a ode mě ještě připomínka toho, že na 280. kilometru dálnice D35 ve směru na Olomouc stojí Ukrajince porouchané auto, jděte kolem maximálně opatrně a na zdržení se přepravte třeba v centru, nebo ano, v centru Frýdku místku. No a jak to vypadá tam, kde se nacházíte vy? To nám vy, členové naší dopravní hlídky, píšete nebo posíláte hlasovky na náš WhatsApp. Za hodinku jednoho, kdo se ozve s dopravním infem, odměním poukázkou na plnou nádrž za 2 litry. Tak volejte nebo pište.
2: A pro bezstarostnou jízdu s tvým vozem Škoda jsme tady my. Autodům Vrána z Havířova. Autorizovaný servis, karosárna, lakovna, Škoda Plus i prodej nových vozů.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích. Nebojte se. Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
5: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
6: Nastartujte motor!

0: získaných veteránů až po nejnovější mašiny, které vám vyrazí dech. A pozor, v pátek 26. června to propukne naplno. Velký motosraz, našlapaný program a ta nejlepší motorkářská atmosféra. Nenechte si ujít akci roku. Breda Motoshow. Pořádají OC Breda a Motoscoot.
1: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
2: Výjimečné nemovitosti si zaslouží výjimečný servis. Realitní kancelář Svoboda & Williams nově v Ostravě na adrese Velká 1 v Nových Laubech. Více na svobodawilliams.com.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
5: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
7: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Ostravo! Hledáš práci, co má tempo, ale zároveň jistotu? Primark otevírá v Avionu a hledá prodavače a prodavačky do nového týmu. Bo u nás máš stabilní práci, férové podmínky a partu, na kterou se můžeš spolehnout. Mrkni na Primark kariéra a přihlaš se ještě dnes. Bo v Primark máš jistotu a tým, který tě podrží.
11: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. anagri.cz.
12: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
13: Dan Landa,
12: Mirá,
13: Rybičky,
12: Migové.
13: Jdeme na Hrady.
12: 8 hradů,
13: 8 víkendů.
12: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
13: Dan Landa,
12: Harley,
13: Tomáš Klus,
12: Single X.
13: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
14: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
12: Tohle není jen festival,
13: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
15: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Fajn City Festu.
1: Pokračujeme na Hitradiu od naší Summer Party, kterou vám vysíláme přímo z FM City Festu a tady to Summer rozhodně. Pokračujeme na Hitradiu od naší Summer Party, kterou vám vysíláme přímo z FM City Festu a tady to Summer rozhodně je.
2: A s námi už je ve studiu.

0: prázdninami nebo mládí. Máš ty nějakou takovou skladbu, která ti vždycky zaručeně vrátí v čase?
1: Jakože svojí?
2: No, svou oblíbenou.
1: Ne, no tak, tak já jsem jako vyrostl a naučil jsem se, jak se píšou ty písničky na peskách od Boba Dylana, od Rolling Stones a tak, takže samozřejmě jako tam je ten základ, jo. Ale pro mě jako osobně v tom, jak se mění ten program koncertu, který hrajem průběžně během roku, tak jednak jsou Vánoce, to je jasný, jako. A tak jako prostě teďka tady dneska nebudu hrát Ryba rybě a sliby se mají plnit, tak stejně tak jako o Vánocích nehrajeme, na ptáky jsme krátký. A pro mě ten moment, jo, kdy se jako osolí ta elektrická kytara, vytáhnem na ptáky jsme krátký, tak to je signál, že jako začalo léto. Že to začne vždycky na těch open air koncertech.
2: A to začne dneska?
1: No je,
0: ale to, musím
1: to jinak potvrdit, to nejde.
0: Já jsem viděl Janka před týdnem v Martinově a tam to přesně takhle fungovalo. A myslím si, že i kdyby si vytáhl nějakou vánoční, tak by tě lidi asi překvapili.
1: Ne, to já vím, ale já to musím kvůli sobě se dělat, abych se na ně těšil. Abych se na ně těšil.
2: Možná, aby se i trochu ochladili. Jak to máš se současnou muzikou, která jde i třeba úplně mimo to, co ty zpíváš a skládáš? Třeba nějaká rapová scéna. Přemýšlel jsi o spolupráci s takovými jmény jako Kalin, Viktor Šín, Izomandias?
1: No já jsem teďka, chcete překvapit? Teďka budeme mít za týden premiéru nová peska od Řezníka. A já tam zpívám.
2: Ne, nevěřím.
1: Ne, je to tak, je to prefit. Tak, prostě takhle to je.
2: Ale aby to jsi šel natvrdo přímo do Řezníka, to jsem jako...
1: Nevončil jistý. Do mě.
0: Ale to máš den, kdy jsi vysplnil...
1: A počkej,
2: já
1: ale...
2: Já myslím, že budu drsná s tím Kalinem a Viktorem Šínem
1: no.
2: Nás jako vyhodí ze Řezníka, jo?
1: Tak jo, takže takhle.
0: Jsem ti nařezal. Janko, prosím tě, tebe čeká delší pobyt v Řecku, co tam?
1: No tak, abych byl teda úplně přesný, jo. Tak já jsem do toho Řecka odjel před 14 dnama, rovnou z koncertu tady někde na Ostravsku, a jel jsem autem, protože jsem tam bez Ester tu tělocvičnu, činky, nakládačky, prostě je to plná dodávka. Jako v Řecku, jestli půjčíš činky? To si zkus někde půjčit činky, hele, no nic. No ne, tak jsme to tam prostě vezli. Takhle, to nemusíš do Řecka, zkus kamkoliv přijet na dovolenou, říct, jako máte tady nakáračky, potřebuju 3, 5, 8, 10, 15, 20 kilo. No to nás taky moc nebaví, ale vozíme. A pak jsem přiletěl na minulý víkend, kdy jsem odehrál 3 koncerty, a odletěl jsem tam zpátky a to už jsem vzal Ester sebou. Postrojili jsme všechny plakty, které tam máme, a tu tělocvičnu jsme sestavili, a já jsem včera přiletěl zpátky, odehrál jsem koncert na Špilasu, jak se říká v Brně. A dneska jsem tady, no. To je super, já mám z toho hroznou radost.
2: Co tady dneska kromě letního otvíráku klasického návštěvníci od tebe uslyší?
1: No, je jedna teda písnička, která se drží na tom repertoáru v zimě i v létě.
2: No.
1: A s tím se nedá nic dělat, to prostě...
0: To jsou ptáci.
1: A je to... Tak, ty víš, jo. Ale... Já prostě, já tomu nerozumím, proč je to zrovna tahle, to prokňám a...
2: To by mě taky, jako musela bych se hodně zamyslet, ale vůbec nevím, proč by to měla být tahle.
1: No ne, no tak já si říkám, jako, jsem napsal spoustu písniček, ale lidi tuhle tu mají, a teď, to je jeden z nejdrsnějších textů, který jsem napsal, opravdu, jako, ať tvoje oči oslepnou a tak. A teď mi lidi říkají vždycky, no my jsme u toho měli první sex, nebo jsme se u toho seznámili a takhle, prostě lidi to vnímají jako love song.
2: Lidi,
1: tuhle tu písničku, která je o tom, už tě nechci nikdy vidět, nenávidím tě.
2: Je to syrové, my milujeme syrové věci.
1: No tak jo, tak...
2: Takže budu... i dneska tady bude.
1: Ano, jasně.
2: Kolik hodin? No, ta písnička, ale kolik
1: já teda mám pocit, že já jdu na řadu 6-10.
2: Nejsi si ještě jistý, jo? Uvidíme.
1: No uvidíme, no, tak jak mi řeknu, tak tam nastoupím a hraju.
0: Janku, díky, že jsi se stavil i do našeho studia, ať si to povede.
1: Díky moc, mějte se páč.
3: Festival v rádiu. FM City Fest na Hit Radio Orion. Hit Radio. Tady Batček z Friedlandu nad Ostravicí. Nejsme kapela, ale máme nářez. FM City Fest je jízda stejně jako práce u nás. Napiš nám na recepce@batcheck.cz.

0: Kalem Evelínou byl vzácný host, ten Ledecký, který dneska, takhle při pátku, bude na FM City Festu zpívat v 18.05. No a tenhle ten Marek Ztracený, který zpíval modlitbu za pátek, by klidně mohl zpívat Ty vole, ať už je sobota, protože Marka uslyšíte zítra o 21:30 večer. A třeba si ho užije i zmíněná Evelína s Michalem. Děcka, máte slovo, ahoj.
1: Normálně tady teďka prošly kolem mě holky a říkali, já když vidím mikrofon, já se neznám, je to tak, holky?
2: Přesně tak, a obzvlášť na City Festu.
1: Odkud jste přijeli?
2: Přijeli jsme z Pardubického kraje, z Lipcha v Ústí nad Orlicí.
1: To tam taky nemáte žádné svoje festivaly?
2: Pravda, máme jich tam málo.
1: A přijeli jste poprvé, po druhé, kolikrát?
2: Ne, už tady jezdíme několikátý rok.
1: Kolikátý, co?
2: Možná pátý, šestý.
1: Na co jste přijeli letos, co vás tak přilákalo?
2: Vždycky nás něco naláká, hory a tady hudba, Miraj samozřejmě, to je taková srdcovka.
1: Tak Frýdek je trošku jako, Frýdek je trošku jiná odrůda, než to, odkud jste přijeli, co?
2: Hodně dlouho jsme se jako aklimatizovali na to, že tam moc hory nejsou blízko, že jsou až dál.
1: Aha.
2: Takže dlouho to trvalo.
1: To znamená, dneska FM City Fest, zítra FM City Fest a pozítří Lysá hora, ano?
2: Ne, máme běh v Dobraticích.
1: Dobře, tak jo, užijte si to, díky.
2: Díky moc.
3: Festival v rádiu. FM City Fest na Hit Radio Orion. Hit Radio. Tady Batček z Friedlandu nad Ostravicí. Nejsme kapela, ale máme nářez. FM City Fest je jízda stejně jako práce u nás. Napiš nám na recepce@batcheck.cz. Dopravní hlídka Hit Radia Orion. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Moravy a Slezska? No přece ty! Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 724

0: jsme Hit Radio Orion, tvůj parťák na silnicích Moravy a Slezska.
1: A pro bezstarostnou jízdu s tvým vozem Škoda jsme tady my, Autodům Vrána z Havířova. Autorizovaný servis, karosárna, lakovna, Škoda Plus i prodej nových vozů.
2: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti.
3: Jdeme!
2: Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
4: S Dormeem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
0: Vedro bude, ale my můžeme přijet hned. Jsme Klima Pohotovost a dorazíme k vám dřív než léto. Garantujeme nejrychlejší servis a montáž klimatizací ve vašem okolí. klima-pohotovost.cz
5: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
6: Stavebniny Janík.
5: S námi to zvládnete.
7: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
8: Levněji už to nejde.
9: Nejnižší ceny v

0: nejlepší bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Milovníci piva z Bystřete. Festival Zlatého moku Pivobraní Nový Jičín je opět tady. Přijďte si užít festival na Masarykovo náměstí už v sobotu 20. června. Čekají vás desítky druhů piva z 30 mini pivovarů, legendy hudební scény jako Visací zámek či Pražský výběr a bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Více na www.pivobranin.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
4: Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice míří do Olomouckého kraje. Časovky v Uničově, silniční závody v Jeseníku, fanzóna i koncert skupiny Lucie. 25. až 28. června. Více na mcrmsrsilnice.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Landeku. www.bludištělandek.cz.
1: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
0: Hit Radio Orion.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: A za sebou necelé 2 hodiny a Lil McCoy nabídli Love and Devotion. No a Michal Zevrínou, mý kolegové, po celé opět vysílání z našeho mobilního studia, a to díky tomu, že jsme s vámi na FM City Festu a přinášíme to nejdůležitější a nejzajímavější z tohoto úžasného festivalu už 8. ročníku. Teď ale nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na Havířově přímo v Orlovské ulici pozor na bouračku 2 aut a taky možné zdržení. Problémy jste mi nahlásili ze silnice 3. třídy přímo z Kokor. Tady měl nehodu motorkář, opatrností je cesta průjezdná k Ivadlově. A ještě pohled do Uherského Hradiště. Díky posluchačce Milovce z našeho WhatsAppu. Tady čtu, že na třídě maršála Malinovského se srazila 2 auta a došlo ke zranění. S tím, že co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky. To je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
5: Zajet na nákupy do Futura a přitom se podívat na nové elektromobily. Ano, v OC Futurum až do 28. června probíhá jedinečná elektrizující přehlídka elektromobility. A navíc, každý víkend si můžeš zdarma vyzkoušet elektromobil na vlastní kůži. Tak se přijď svést do Futura.
6: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
7: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
6: On air.
2: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
8: Je 17 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkartová. Osoby samostatně výdělečně činné letos zaplatí na sociálním pojištění méně. Důvodem je snížení minimálních záloh, které se promítá i do paušální daně. Jak to mají ti, kteří platí, vysvětluje mluvčí finanční správy Patrik Mádle.
9: Nová výše měsíční paušální zálohy v prvním pásmu paušálního režimu po snížení bude 9 162 korun a novou výši paušální zálohy bude poplatník platit poprvé 20. července. Ke snížení paušální zálohy dochází zpětně za období od 1. ledna do 30. června.
8: Poplatníkům tak vznikne přeplatek skoro 5 000 korun. O tuto částku si mohou snížit paušální zálohu splatnou letos v červenci. Hypotéky můžou v létě opět podražit, a to bez ohledu na Českou národní banku. Ta ale nakonec po 4 letech zvedla úrokové sazby, aby předešla růstu inflace. Čechům se tak může opět ještě více stížit cesta k vlastnímu bydlení. Klienti by si tak mohli na měsíční splátce připlatit řádově stovky korun. Dopravci letos vypraví speciální spoje, které cestující zavezou na velké hudební festivaly. Jeden vlak vyrazí z Prahy na Beats for Love do Ostravy a stejným směrem pojede taky speciál na Colors of Ostrava. Pokud by byl zájem větší, dopravce na železnici spoje ještě posílí. Oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela budou dnes závodit na mítinku Diamantové ligy v Dauhá. Ten měl být na začátku května otvírákem elitního atletického seriálu. Kvůli komplikacím souvisejícím s konfliktem na Blízkém východě se ale koná až nyní, jako 7. v pořadí. Hlavní program začne v 7 večer našeho času.
0: Nový Čín 31, Třinec 32, Ostrava 33, Opava 33, Bruntál 30. No tak tady máme klasiku. Hodnoty na teploměrech zítra nejnižší. Každopádně pořádně horko bude taky na tom skvělém festivalu FM City Fest, kde opět právě teď 3 minuty po 17. přepojuju. Je tam Evelina s Michalem.
10: Právě se přepojujeme do festivalového studia Hit Rádia Orion.
6: FM City Fest. Atmosféra, muzika, zážitky a vy. Hit Radio.
11: A my to, Kubo, potvrzujeme, my jsme to rádio, které vám hraje ty největší letní hity za posledních 30 let a vysíláme pro vás dneska z těch nejlepších festivalů, momentálně ze srdce Frýdku Místku.
12: FM City Fest, za naším studiem je obří podpisová scéna, která už se hemží vašimi podpisy. Všimli jsme si, že se tam hemží i milostné zkazy. A nepochybujem o tom, že zítra večer už tam nebude ani centimetr volného místa.
11: Ty další vzkazy můžete psát na naše Instagramy, kde vám brzo zavěsíme i to, co se do vysílání nevešlo. Tak pojďme si hrát teď skvělá letní pecka Bob Marley, Funkstar Deluxe.
12: Pojďme si hrát.
11: Shining. Hit radio. Hit it up my selecta.

0: tady opravdu je, stage duní přesně jak mají. S námi vedoucí divize administrativy a taky tiskový mluvčí automobilky Hyundai Petr Michník. Dobrý den, měl jste to tady blízko, že jo?
1: Ahoj, ahoj, všechny zdravím.
0: Když se řekne cesta autem na festival, co podle vás je důležitější? Dobrá muzika nebo dobrá parta v tom autě?
1: Důležité hlavně to dobré auto.
0: Dobré auto.
1: To je, si myslím, to hlavní, ale pak je tam ta parta. To je hlavní.
0: A pak až ta muzika?
1: No, jako s dobrou partou se dá poslouchat cokoliv. Hlavně takhle na festivalu, když je to naživo, tak je to taky, myslím, úplně jedno, co hraje.
0: To je
2: pravda. Já jsem teda po cestě na FM City Fest okolo řeky viděl projíždět vlak, který mířil zrovna z vaší fabriky, naložený autama. Jaký je to pocit? Tvý páteční Fajront, máme vyrobeno, pojďme se bavit.
1: No pozor, pozor, ještě jede odpolední šichta a dokonce ještě noční.
3: Festival v rádiu. FM City Fest na Hit Radio Orion. Hit Radio. Tady Batček z Friedlandu nad Ostravicí. Nejsme kapela, ale máme nářez. FM City Fest je jízda stejně jako práce u nás. Napiš nám na recepce@batcheck.cz. We lost our way.

0: budete u našeho mobilního studia, za kterého díky FM City Festu vysílá Michal Severinou a my se za nima vydáme za chviličku, tak se mrtněte, protože my tam taky máme zeď a ta teda rozhodně není díky vašim vzkazům a přáníčkům cizí. Víc o tom třeba za chvilku.
1: Jsme Hit Radio Orion a Moravu a Slezsko známe jako svoje boty.
0: No a v tomhletom týdnu naposledy míříme mimořádně takhle v 17.19 na silnice, jak to na nich vypadá, o tom nám dáváte info na WhatsAppové číslo Hit Radio Orion 724-299-199 s tím, že se ozval i člen naší dopravní linky a mezi mnohými je to Dan, který mi tady napsal. Zdravím Orioňáky, chtěl jsem se podělit o informace z cesty mezi Ostravou a Havířovem. Jel jsem v páteční špičce a nejdelší zdržení bylo za Hornbachem ve zúžení. Bylo to zhruba na 5 až 7 minut. Zdraví Dan. Dané, díky za tvůj vzkaz. Právě teďka ode mě získáváš tankovací kartu na pohonné hmoty za 2000 korun s tím, že ty vám budeme našim členům dopravní hlídky rozdávat opět příští týden. Tak v tom frčte, jako my s vámi, vy s námi a leďte Hit Radio Orion. Jak jsem říkal, za chvilku zpátky do našeho mobilního studia a zpátky taky k letní summer party, protože Michel Tello nabídne za chviličku Bara Bara Biri Biri.
2: A pro bezstarostnou jízdu s tvým vozem Škoda jsme tady my, Autodům Vrána z Havířova. Autorizovaný servis, karosárna, lakovna, Škoda Plus i prodej nových vozů.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
8: Já bych koupil rákosku.
9: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
10: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
11: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
12: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
13: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
14: Zase lítáš v oblacích.
15: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
14: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
15: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
14: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
15: Více o akci na
16: firmanazážitky.cz.
17: Zveme vás do nejmodernějšího nově otevřeného showroomu nábytku Europa Meble v polské Ratiboři. 10 000 metrů čtverečních nábytku za atraktivní ceny. Kuchyně a skříně na míru. Jste z Ostravy nebo Opavy? Dopravu máte zcela zdarma. Právě teď dostanete navíc slevu 11% a firmy nakupují bez DPH. Europa Meble. Polská Ratiboř. Kousek od hranic. Více na europameble.pl.
18: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno.
5: šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé chalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená chalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
16: Hledáte toho nejlepšího pro svůj nový vůz?

0: Vozy MG. LXM Motors, váš autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai a MG.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan, více na nissan.cz.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Si, signora.
4: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
5: Blade Night Opava se blíží. Dejte si s námi pořádně do těla na inline projížďce noční Opavou. Startujeme už tento pátek ve 20 hodin z obchodního centra Breda Weinstein.
6: Breda Weinstein. Vaše srdeční záležitost. www.ocbreda.cz.
7: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
8: Ano nebo ne?
9: Ano!
10: Ano!
8: Ježiš, tak je hezký, radost slyšíme.
11: Že vás posloucháme s klukama každé ráno, co jezdíme do školy.
10: To jsme moc.
11: A vždycky říkají, máme taky byste mohli někdy něco vyhrát. Tak dneska vám pak vám si štěstí, děkujeme.
10: A ono to dopadlo.
7: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

0: Fajn City Festu.
1: Živě a je to taky hodně letní. Nejsme tady sami, Michal, Emelína a před námi i Pam Rabbit, která právě teď dokoncertovala.
2: Ahoj.
1: Jaký to bylo?
2: Bylo to naprosto úžasný. Šílený horko, šílený, ale všichni jsme to nějak zvládli a byla to hrozná zábava.
3: A prosím tě, jaké bylo publiku?
2: No oni byli právě ta šílená zábava. Jako opravdu, já jsem nečekala, že budou takhle pařit na tom sluníčku, protože většinou, když máš takhle letní koncerty, tak ty lidi už jenom to, že tam jsou, beru, že se baví, ale nečekám od nich, že budou skákat a tak, protože jim je strašný horko. A tyhle z těch fakt jako pařili, takže jsem byla hodně milé překvapená.
1: Tak to je fajn, tebe čeká tour, ta bude, předpokládám, vevnitř?
2: Ano, bude to klubová tour.
1: Takže počasí, ať si dělá, co chce.
2: Ať si dělá, co chce.
3: Klimatizovaná tour.
2: Klimatizovaná.
3: Klimatizaci dneska lákej, fakt to zabírá.
2: To je tak.
1: Kde končíš, kde začínáš, kudma to projedeš?
2: Já vlastně začínám v Ostravě, právě v baráku, což bude kousek odsud vlastně. Potom jedu Brno, Olomouc, Pardubice a Most. A vlastně celý to je v únoru příští rok a bude to právě Planet 33 tour, což je deska, kterou jsem teďka vydala.
1: A v Ostravě? No, promiň.
3: My se pláme někdy dvojmo, víš?
2: To ještě uvidíme, to je moc dopředu, lidi.
1: Tak teď už asi tušíš, co těm lidem naservíruješ, ne, na té tour?
2: No tak samozřejmě, bude to hlavně o té desce Planet 33, takže se dostaneme do tady té utopické planety, kterou jsem jako stvořila pro tady to album. A vyzývám lidi, ať se přelíknou za mimozemšťany a jak chtějí, jak se cítí doopravdy vevnitř.
1: Aha.
2: A já se právě pokusím jakoby to, co jsme dělali ve Foru Karlín, že to má moje největší show. Tak nějakým způsobem to tu show donést dál do té České republiky a nejenom do Prahy.
1: Kdy bude Eden, to je teďka moderní.
2: To mi vůbec nestresujte.
1: Nesmí se tak moc.
3: OK, pojďme k létu. U nás na rádiu začala dneska summer party. Co je pro tebe definice dokonalého léta?
2: Wow. Definice dokonalého léta bude, když se cítíš skvěle ve svém těle.
1: Mm-hmm. Co mi nestalo ještě nikdy, no.
3: Skvělým drinkem.
2: No. Jakože prostě se cítíš dobře, cítíš se zdravě, máš chuť chodit ven, jsi pěkně namazaný SPFkem, ani jednou se nespálíš, to je za mě geniální léto.
1: Tak to už jsem zažila, to je fajn.
2: Potom piña colada.
3: Aha, to je ten drink.
2: Mm-hmm. A ještě když třeba máš nějaký novej crush.
1: Jo, takhle. Víš? A jenom na léto, nebo?
2: Jako řekl jste, co je perfektní léto.
1: Jo, dobře.
2: Já nevím, jak ten crush bude pokračovat, jo?
1: Ještě bych se zeptala, jestli letos stihneš i nějaké festivaly jen tak jako divák. Jestli to někomu vrátíš, toho psání v těch 40 stupních pod pódiem.
2: Hele, tak jako určitě jo. Jako není to, že úplně bych jela jen tak. Většinou jedu jako pracovně, ale pak tam zůstanu. Takže to právě budu dělat na Bloodfestu, tak tam jedu do Hradce Králové a na to se strašně těším, že já hraju nějak v jednu nebo něco takového a chci tam prostě zůstat celý den a večer si poslechnout Youngblooda.
1: A komu to hopsání vrátíš dneska tady na FM City Festu?
2: Dneska to nevrátím nikomu, protože jedu na další koncert, lidi.
1: takže zase budeš další. Jenom brát.
2: Zase budu jenom brát.
3: Prosím tě, poslední otázka. Kdybys mohla poslat jednu zprávu sama sobě před 5 lety, co by v ní stálo?
1: To je hezký.
3: To je taky, to je morzovka, ne?
2: Já jsem zapomněla, že jsme živě.
1: Za pět let taky nebudeš vědět.
2: Já bych jí dala seznam kluků, kterým se má vyhnout.
1: Dobrý. Byl by dlouhý?
2: Hele, to dáma neříká.
1: Byl by, ale nevíme, jestli dlouhý.
3: Díky moc, že se stavila, pojďme na další muziku. Dobré odpoledne, ahoj.
0: Festival v rádiu. FM City Fest na Hit Radio Orion. Hit Radio. Tady Batček z Friedlandu nad Ostravicí. Nejsme kapela, ale máme nářez. FM City Fest je jízda stejně jako práce u nás. Napiš nám na recepce@batcheck.cz.

0: City Festu.
1: Sabrina Carpenter měla docela dobrý nápad, mohli bychom si zajít konečně na espresso a trošku si užít ten FM City Fest, jo?
2: Jo,
1: a vy si ho přijďte užít taky, když ne dneska, tak aspoň zítra, protože i zítra

0: pro vás budeme vysílat z našeho festivalového studia celé odpoledne. Takže já si myslím, že tohle to bude víkend ve znamení drinků, opalováků, hodně píte hlavně.
1: Hele, Frýdek neožívá často, takže když už ožil, nenechte ho v tom.
0: Přesně tak, víkend ve znamení Frýdku Mísku, super muziky, FM City Festu a já doufám, že i to Hit Radio Orion si tam někde najde svoje místo. Díky, že jste byli s námi.
1: Čau.
2: Festival v rádiu, FM City Fest na Hit Radio Orion. Hit Radio. Tady Batček z Frýdlantu nad Ostravicí. Nejsme kapela, ale máme nářez. FM City Fest je jízda stejně jako práce u nás. Napiš nám na recepce@batcheck.cz.
3: Nabídka pracovních míst.
4: Psychiatrická nemocnice v Opavě přijme všeobecné sestry včetně absolventů se zájmem o psychiatrii. Vstřícné pracovní podmínky, 6 týdnů dovolené. Více na www.pnopava.cz.
3: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
5: Trenírkárna.cz.
6: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
5: Trenírkárna.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
8: Závratné mega slevy!
9: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix, buďte in.
10: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky. To je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
11: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
12: Levněji už to nejde!

0: nejdražší bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: tak e-obuv ví.
1: Festival v ulicích Art and Life. Hudebníci, akrobati a performeři z 16 zemí světa. Fantazi svět plný bublin. Obří dračice Josefin, hadí žena a akrobacie na tyči. Tančírna pod hvězdami i fire show. Festival v ulicích. Festival na hlavní třídě v Ostravě Porubě. 26. a 27. června. Vstup zdarma.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom.
4: Blade Night Opava se blíží. Dejte si s námi pořádně do těla na inline projížďce noční Opavou. Startujeme už tento pátek ve 20 hodin z obchodního centra Breda Weinstein.
5: Breda Weinstein. Vaše srdeční záležitost. www.ocbreda.cz.
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
8: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Orion.
9: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
10: Matracezahubičku.cz.
8: Hit Radio Orion.
11: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Tohle je Hit Radio Orion, stanice, kterou posloucháte v 17.52. Dobrý podvečer, Eva Farná s Mirajem. Mimochodem, Miraj nám otevřel dnešní živé vysílání se Frýdku místku, samozřejmě se FM City Festu z 8. ročníku. Bylo to zajímavé povídání, řeč byla taky o Evě Farné a koncertu v Edenu. Mimochodem, takové ty zákulisní trby si můžete zhlédnout na našich sociálních sítích a já vám slíbím jedno. Nebo vlastně dvě věci. Tou první je, že z FMK budeme vysílat taky zítra, už od 13 do 18 hodin. A tou druhou věcí je to, že pokračuje naše summer party, která odstartovala taky v 15 hodin. Takže i po 18. třeba Chihuahua, Bobby McFerrin,

0: zlepši si náladu. Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
1: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
2: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Jdeme! Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
3: It's me, Rita Ora.
4: I'm Macklemore.
3: I'm Dua Lipa.
5: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Bude 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezký podvečer. V horku bychom se měli vyhýbat nápojům s alkoholem či kofeinem, způsobují totiž ztrátu tělesné vody. Nevhodné jsou i sladké nebo přechlazené nápoje, které zvyšují pocit žízně. Ideální je pít čistou vodu střídavě s minerálkou. Na síti X to uvedl Státní zdravotní ústav. Také zmínil, že horko snižuje soustředění a zpomaluje rozhodování i reakce. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten je obviněn v korupční fotbalové aféře. Podle olomouckého vrchního státního zástupce Radima Dragouna mu pravděpodobně hrozí vazba. Právní zástupce Wolfa uvedl, že je politik na dovolené, o které vyšetřovatele informoval. V Česku by podle ministra zemědělství Martina Šebestyána měly vzniknout další vodárenské nádrže. Současné kapacity v budoucnu nebudou stačit. Nejblíž výstavbě jsou Nové Heřminovy na Bruntálsku, Vlachovice na Zlínsku a Kryry na Lounsku. Jde o prioritní oblasti s celkem 20 míst, která má stát vybrána pro stavbu přehrad. Tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková dnes na travnatém turnaji v Nottinghamu zvládly své čtvrtfinálové zápasy. V semifinále nastoupí proti sobě.
8: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
7: Zítra bude jasno až polojasno, přechodně až zataženo a postupně se místy objeví přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia.
0: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
9: Krásný dobrý večer, s vámi už Láděn Děši. To koukáte, co Summer Party v plném proudu, tak já rozhodně u toho nesmím chybět. Co takhle DJ Bobo a Chihuahua? Tak jdeme na to, hezký dobrý večer.

0: worry, be happy.
1: Don't worry, be happy. Tak já doufám, že se máte krásně, protože venku máme nádherně sluníčko. Léto teda udeřilo v plném proudu. Nevím jak vy, ale já už se tady opocuju ve vlastní šťávě. To nás čekají ještě společné 3 hodinky, ale summer party potrvá až do nedělních 18 hodin. Tak hezký dobrý večer, protože těch hitů před námi je strašně moc. Společně se teď vrátíme do minulosti. Schválně, kdo z vás miloval telenovelu Divokýho anděla? A? Ivo, Natalia Oreiro. Tak co takhle si dát tu nejznámější pecku právě z téhle telenovely? Roztočte boky, zahoďte už práci za hlavu a užívejte si toho teplého pátečního večera. Natalia Oreiro, Cambio Dolor právě teď.

0: Posloucháte Hit Radio, s vámi Lea, minutka po čtvrt na sedm. Doufám, že se máte krásně. Podle toho, co píšete, pište klidně dál na 777-937-777. Jaké pak máte plány na víkend? My dneska spolu budeme usínat, zítra ráno se i probouzet, to je hezký. A k tomu samé letní pecky, za chviličku i Erasure nebo Verona. Na mě nečekej a spousty dalších skvělých hitů, tak buďte s námi.
1: Kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde. V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte si termíny na vyšetření plodnosti nyní zdarma na www.pronatal.cz. Plodnost není samozřejmost.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Výjimečné nemovitosti si zaslouží výjimečný servis. Realitní kancelář Svoboda & Williams nově v Ostravě na adrese Velká 1 v Nových Laubech. Více na svobodawilliams.com.
5: Fajn

0: www.bludištělandek.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
6: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Pondělí, úterý, středa, super středa. Speciálně ve středu na vás čekají v Outlet Arena Moravia super dodatečné slevy až 80% nebo dárky k nákupu. Sleduj super středy v Outletu a nakup ještě výhodněji. Více na sociálních sítích a na outletmoravia.cz.
11: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
12: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
13: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
14: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
15: No včera bylo pozdě.
16: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio Verona, na mě nečekej. Možná to bude hymna letošního večera pro někoho z vás, u vás doma, u svých partnerů, u svých rodin. Ať to jakkoliv, užijte si ten dnešní den naplno. My vám k tomu budeme hrát Summer Party, což znamená nejlepší letní hity za posledních 30 let. Schválně, jaká je ta vaše letní hitovka? Napište mi to na 777 937 777 a já vám ji klidně zahraju. Napište mi váš typický letní song, protože u mě je to rozhodně tohle. Let's have a celebration by the sea. By the sea. Perfectory, celebration.

Summer Party v plném proudu, končíme až v neděli v 18 hodin. Typicky letní songy za posledních 30 let. To, co vám dělá dobrou náladu, rádi posloucháte. A já jsem se ptala, jaký letní hit je u vás? Co vy milujete? Co vy posloucháte? Je mi tady horko normálně. Přišlo mi spousty zpráv, je to třeba Michal Telo, Bara Bara Bara, nebo Ice Chupego, Macarena, Lambada, Kaoma, taky Cool the Gang, Celebration, Celebrate, Good Time, Come On a Feel Good, James Brown. A nebo tady Roman napsal, ahoj za mě určitě Robert Burian, Ego, Žijeme len ráz, to je pro mě definice léta. Jste super, rádio, zdraví Roman. Romane, takže jsi takhle napsal, hezky, a že zdravíš celé rádio, tak já zdravím tebe v podobě tvého oblíbeného letního songu Žijeme.

0: rádio.
1: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: darovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
1: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
6: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Ostravo! Hledáš práci, co má tempo, ale zároveň jistotu? Primark otevírá v Avionu a hledá prodavače a prodavačky do nového týmu. Bo u nás máš stabilní práci, férové podmínky a partu, na kterou se můžeš spolehnout. Mrkni na Primark kariéra a přihlaš se ještě dnes. Bo v Primark máš jistotu a tým, který tě podrží.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
10: Letní příprava na sezónu je v plném proudu a Vítky už myslí na své věrné fanoušky. HC Vítkovice Redera zahajuje prodej permanentek. Už od 15. června koupíš permice online přes ticket portál nebo aplikaci Moje Vítky, kde na permanentkáře čekají i speciální bonusy. Prodej na pokladnách startuje 20. července. Tak probuď sobě Vítka!

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si

0: Jak jinými slovy řeknete nejkrásnější výhled a nejdelší himalajský chodník v Beskydech? Přeci stezka Valaška.
1: Kurňa, to je výhled. Stezka Valaška.
2: Ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí, a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti.
4: Jdeme!
3: Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Another

0: hity.
1: Hezký večer vám přijeli a děnděši Safri Duo před námi, taky Shawn Mendes, Camila Cabello a jejich Señorita. Tak co, jdeme na to? Pokračujeme a nezastavujeme. Summer party v plném proudu. Jsme Hit Radio.

opravdu i tropická noc. Přátelé, čeká nás několik dní opravdu typicky horkého léta. Tak proto jsme se rozhodli, že pro vás nachystáme summer party, protože budete u bazénu, grillů, na zahradách, prostě kdekoliv, na výletech cestovat, tak abyste o ten playlist měli postaráno. Teď už Mucho Mambo, anebo taky Wake Up Boo.

0: Cup Boo. Typicky letní song. 19 hodin, 14 minutek k tomu aktuální čas posloucháte Hitario Summer Party. Za chviličku Pharrell Williams, Freedom, Calvin Harris. Ready for the weekend, já doufám, že jste ready na víkend, protože má být horko, teplo, sluníčko. Použijte prosím vás grilovací koření místo samoopalovacího krému nebo různých opalovacích krémů, abyste byli propečeni do křupava. Ale hlavně dodržujte pitný režim a my jsme za chviličku zpátky.
1: Léto není období v kalendáři. Léto je život. S námi startuje z nuly na 100 tento víkend. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend. Tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Chata v Chomutově za 749 tisíc korun. Byt 1+1 ve Vrdech u Kutné Hory za 2 miliony 290 tisíc. Chata ve Šťáhlavech na Plzeňsku za 3,5 milionu. Chata ve Zlíně za 3 miliony. A byt 2+1 v Ústí nad Labem Bukově za 4 381,5 tisíce korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Tahické léto v Aquapalas Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalas Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
9: Nastartujte motor!

razí dech. A pozor, v pátek 26. června to propukne naplno. Velký motosraz, našlapaný program a ta nejlepší motorkářská atmosféra. Nenechte si ujít akci roku. Breda Motoshow. Pořádají OC Breda a Motoscoot. Hit Radio. Hit Radio.

sluší a patří. Freedom, Pharrell Williams, Hit Radio, naše summer party. Lea s vámi, dobrý večer. Freedom. Tohle ještě nic nebylo, skvělá píseň, ale co nás čeká teď? Opět nesmrtelné devadesátky. Mě to normálně připomíná takový ten diskobruslák, jestli jste někdo chodíval za svých mladších let, možná někdo chodíváte i teď, když nás poslouchá mladší generace, tak mě, když bylo nějakých 15-16, tak jsem chodila v České Lípě na diskobruslení, kde rozhodně nesměli chybět Out Here Brothers, boom, boom, boom, tahle skvělá pecka. Hele, ono to přijde, jo, za chvilku vydržte. Back in the room. Ready to rock the world. A připravit. A pojďte všichni společně.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně. Housebrand Café, per favore?
2: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
3: Mirá.
1: Rybičky.
3: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa.
3: Harley.
1: Tomáš Klus.
3: Single X.
1: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
3: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival,
1: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Stavebniny Janík.
7: Stavebniny Janík.
6: Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte.

0: co srdce ráčí. Stavebniny Janí.
1: Stavebniny Janí. Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
0: Eko.com.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

Hity Hit Radio Orion.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Pondělí, úterý, středa, super středa. Speciálně ve středu na vás čekají v Outlet Arena Moravia super dodatečné slevy až 80% nebo dárky k nákupu. Sleduj super středy v Outletu a nakup ještě výhodněji. Více na sociálních sítích a na outletmoravia.cz.
3: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.

pokračujeme, nezastavujeme s vámi stále ještě Lea Dendější, poslední společná hodinka, ale Summer Party. Typicky letní songy pokračují až do nedělních 18 hodin. Tak jdeme na to, volume doprava a užívejte si toho pátečního večera.

0: Posloucháte Hit Radio s vámi, Lea Dienděši. Krásný dobrý páteční večer 19.6. Summer party v plném proudu. A jinak tomu nebude ani teď. Typicky letní song, který rozhodně nesmí chybět při různých party, grilovačkách, diskotékách, v barech, když máte něco málo na žíle. Tak co takhle Low Bega a Mambo No. 5? Právě teď z Eteru Hit Radio.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: Summer Party s vámi, Lea Pátek, večer 19. červen. Vy nám píšete spousty zpráv, že byste chtěli zahrát vaše typické letní songy. Na to jsem se dotazovala, těch SMSek chodí spousty. Díky za vaše tipy a je pravda, že spousty z vašich písní opravdu náš playlist obsahuje. A jinak tomu nebude ani za moment, protože tady si Petra napsala: ahoj Lonko, pro mě typický letní song je Summer Nights od Johna Travolty a Olivia Newton z filmu Pomáda. Je to i jeden z nejkrásnějších letních filmů a těšíme se, jakmile otevřou letní kina a vyrazíme na tenhle klasický skvělý hudební film. Jste super, moc rádi vás posloucháme. Díky za zprávu, takže my samozřejmě Johna Travoltu a Olivii máme i v playlistu tady, takže za moment tohle budeme hrát pro všechny vlastně, co máte rádi Pomádu. Summer Nights. Za chvilku jsme zpět.
1: Summer Party. Hit Radio Orion. Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Orion a Moravu a Slezsko známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.

0: www.honda.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Levněji už to nejde!

0: naší bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Zajet na nákupy do Futura a přitom se podívat na nové elektromobily. Ano, v OC Futurum až do 28. června probíhá jedinečná elektrizující přehlídka elektromobility. A navíc, každý víkend si můžeš zdarma vyzkoušet elektromobil na vlastní kůži. Tak se přijď svést do Futura.
2: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
3: Hit Radio. Hit Radio.
4: Martinez, you ready, girl?

My dneska spolu budeme spinkat, usínat a ráno taky v 7 hodin na značkách tady, protože bude startovat ten nejlepší víkend v českém éteru, kde toho pro vás opět budu mít spousty. Narozeninová ruleta, dárečky, vzpomínky, skvělý playlist. Summer party bude pokračovat až do nedělních 18 hodin a jinak tomu nebude ani teď. Co takhle Bryan Adams, anebo Stardust, anebo taky Where is my husband a Ray. Tohle všechno jenom pro vás, tak jdeme na to.

Weekend in Your Eyes a my pokračujeme dál, protože před námi je song kapely, kterou já miluju do dneška. Měla jsem i tu možnost se s nimi osobně potkat. Je to Mr. President. Známe hity jako Coco Jumbo. Já Coco Jumbo. Typický letní song. A nebo píseň pro všechny šťastné lidičky. A já bych tenhle song chtěla poslat vám všem našim posluchačům Hit Rádia. Happy People, Mr. President právě teď.

0: Hit Radio Orion.
1: Pondělí, úterý, středa, super středa. Speciálně ve středu na vás čekají v Outlet Arena Moravia super dodatečné slevy až 80% nebo dárky k nákupu. Sleduj super středy v Outletu a nakup ještě výhodněji. Více na sociálních sítích a na outletmoravia.cz.
2: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
3: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
4: Stavebniny Janík.
3: S námi to zvládnete.

0: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
1: Já bych koupil rákosku.
2: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
3: Zajet na nákupy do Futura a přitom se podívat na nové elektromobily. Ano, v OC Futurum až do 28. června probíhá jedinečná elektrizující přehlídka elektromobility. A navíc, každý víkend si můžeš zdarma vyzkoušet elektromobil na vlastní kůži. Tak se přijď svést do Futura.
4: Obchodní centrum Futurum Ostrava.

0: Hausbrand Café, per favore?
1: Si, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
4: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firma na zážitky
6: CZ.
9: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
10: Stavebniny Janík.
11: Stavebniny Janík.
10: Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí.
11: Stavebniny Janík.
12: Stavebniny Janík.
13: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
14: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
13: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
15: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
4: Stavebniny Janík.
3: S námi to zvládnete.
5: Trávíte velkou část dne před monitorem. Únava přichází, ale úkoly nepočkají a vy musíte práci dokončit. Podpořte své oči, když to nejvíc potřebují, doplňkem stravy Balancio oči s luteinem a zeaxantinem, který pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
6: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
7: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
8: Hit Radio. Hit Radio.

0: ratata, trička, ratata, ratata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
1: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nabízíme kompletní malířské a natěračské potřeby za skvělé ceny. Široký výběr barev a příslušenství. Malíři a natěrači, nakupte, co srdce ráčí.
2: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
3: Hit Radio. Hit Radio.

Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

0: Hey, this is Ava Max.
1: All the hits.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.